0: Basta.
1: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
2: Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

Yeah. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: čas. Hity, které milujete.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou.

0: Mám prostě od pámbička buky jako skříň, jako skříň, co na plát, když k tomu ráda jím, ráda jím.
1: Ty, které milujete. Radio Čas.
0: Mám prostě od

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať jsi kdekoliv. S námi stále online.

0: Basta.
1: Je, ty jsou pestlumená sluchátka.
0: Tak a tohle je úplně první hit, který milujete už s nějakým komentářem, no a ty další budou a spousta povídání a doufáme, že i pohody před víkendem s Lenčou a Radimem na Rádio Čas.
1: Krásné ráno, máme pátek, poslední pracovní den, 5.57 a v kalendáři 12.6.
0: Přesně tak, za 3:06 začneme s právami a potom se pustíme na věc a mimochodem i dneska to bude velmi, velmi, velmi hravé ráno. Takže Honza, že asi?
1: Jo, Honza.
0: 3, 2, 1, teď.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: V Česku se už rozjela plavební sezóna. Moravskoslezský kraj podpoří venkovské obchůdky. Začalo fotbalové mistrovství světa. Dobré páteční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V Česku začíná plavební sezóna. Provoz na řekách i dalších vodních plochách zesiluje. Státní plavební správa eviduje bezmála 23 tisíc malých lodí a 100 velkých, které přepravují lidi. Chystají se proto kontroly a preventivní akce.
6: Morava aktuálně.
7: Moravskoslezský kraj opět pomůže venkovským obchůdkům, provozovatelům prodejen v malých obcích, nabízí bezmála 4 miliony korun. Podrobnosti dodává náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
8: Přidělené peníze mohou provozovatelé obchůdku využít například na mzdy zaměstnanců, nájem a energie nebo internetové a telekomunikační služby. Mohou z nich hradit také provoz, údržbu prostor nebo třeba náklady na zajištění bezhotovostních plateb. Věřím, že má tato podpora velký smysl, zcela jistě přispívá k udržení života na venkově a posilování místních komunit.
7: Zájemci můžou o dotaci žádat od konce června. Olomoucký magistrát omezil provoz, stal se totiž součástí cvičení krizového řízení Blackout 2026. To má prověřit připravenost města, záchranných složek a dalších institucí na dlouhodobý výpadek elektřiny.
6: Rádio Čas, sport.
7: Mexičtí fotbalisté zahájili 23. světový šampionát výhrou nad Jihoafrickou republikou 2-0. Tým jedné ze tří hostitelských zemí si na Aztéckém stadionu v hlavním městě zajistil první 3 body. Soupeř dohrával v 9. Dnešek bude polojasný až oblačný s teplotami do 19 stupňů. Tolik zprávy, po 6. začíná páteční Dobré ráno Moravo na Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
0: Jediné, co vidím, teď koukám do 12. června, alespoň tady jako v našem kalendáři, vidím tam čárku, takže dvě jména, nevím, jaký tvůj hlavní zdroj odkrývá v rámci popřání k svátku dnes na Rádiu Čas, Lení.
1: Můj hlavní zdroj neodkrývá čárku, já tam mám jenom jedno jméno.
0: No tak mi ho hoď, já nevidím, já nevidím, ale poznal jsem jako, že je něco odděleno, takže no.
1: Je to mladá nadějná herečka.
0: Její, tak v tomhle světě jsem už teď hodně špatný. Hodně
1: a já mám pocit, počkej. No. Já se schválně podívám, jestli... Ano, je to velmi nadějná herečka.
0: Jo, mimochodem, naši milí, budeme přát k svátku, takže hádám jméno v kalendáři.
1: Ale to ti... Ne.
0: Jako já, ne. A přiznám se, jako současnou generaci herců už moc neznám, no a podobně.
1: Ale možná budeš vědět manželka herce Igora Bareše?
0: Jsi vzal trošku mladší dámu, ano. Ale ona je taky herečka, že jo?
1: No
0: a to je tak všechno, co můžu. Žádná slavná postava to není z knížky nebo tak, jo? Tak to tam praskni.
1: Antonie,
0: to zná Tonička, že to je krásné.
1: Ten nádherný,
0: a já se teda jdu mrknout, počkej. No. A ta druhé, je to Táňa, takže základ bude stejný, ale prý oficiálně asi možná i matriky schvalují Táňu, takže tak.
1: Jinak Antonieta Lacková, tedy manželka herce Igora Bareše, nádherná žena a teda Tonička, to je, já jsem na to jméno úplně zapomněla.
0: Moc hezky.
1: Já jsem pořád v těch Eliškách, Aneškách, Jenovéfa, ale
0: jo, protože někdo ti řekne, třeba jako u Marušky, občas Maruna tady po našemu, že jo, tak tam také Tonka, že jo, takže nikdo s tím pracuje, říká, ne, toho se bojím, že jo.
1: No, takže Antonie, to je jako nádherné jméno.
0: Nerozhodnuté maminy v porodnicích, máte inspiraci od Rádia Čas, Lenča Líšková.
1: Radím se, Bestal Bednář.
0: Hity, které milujete, 3 minuty po 6. startuje Dobré ráno, Moravo.

0: 6.06 ráno s Lenčou a Radimem, těšíme se na víkend, vy se těšte na pátek, protože jak říkáme, uděláme si hodně hravé ráno a uděláme vám velkou radost. Mimochodem, já mám zítra pracovní den, ale jenom tak trošku z půlky, jo. Já budu hodně zvedat šavličky a víc bude mluvit, pokud se nepletu, kolegyně Eva Rigler.
1: Ano, je to
0: protože
1: tak.
0: Protože se chystá do města, kterému jsme zasvětili povídání pár týdnů zpátky, dokonce i s primátorem, Tomášem Navrátilem. Mm-hmm. A mám pocit, že se zmiňovalo, že velký obchodní dům Breda bude odkrývat to spodní patro velkolepě.
1: Ano, pan primátor to tady zmiňoval a říkal a já musím říct, že po rozhovoru s ním, tak jsem se do Opavy totálně zamilovala. Škoda, že je tak daleko, jinak už bych se stěhovala.
0: Pozor, na logistiku ani ne tak do Ostravy, protože no. To je geniální, ale potom, když se přesouváš třeba za rodinou do Brna.
1: No. Každopádně, kdo budete v Opavě v sobotu 13. června nebo někde v okolí, tak si určitě nenechte ujít otevření Breda Pointu, což je dočasný prostor v přízemí Staré Bredy.
0: To znamená zhruba už od 8:30 až do večerní hodin doprovodný program, přístupno celé veřejnosti a teď jako jede jedna položka za druhou, jak říkáme, zítra přímo z místa vysílací stánek Rádia Čas a to se dozvíte víc, jo?
1: Já jsem se dívala do toho opravdu velmi nabitého programu, mimochodem je to opravdu na celý den od 8:30 až do 22 hodin, takže úplně pecka. A co mně se nejvíc líbí, tak jsou skrytá tajemství Bredy, což bude přednáška historika Václava Hájka a už když pan Navrátil tady mluvil o nějakých skrytých místnostech,
0: oni objevili novou skrytou místnost, no.
1: Ano, tak to bylo extrémně zajímavé, takže třeba na tuhle přednášku, kdybych mohla, tak bych hned šla.
0: My, ne starší, ale prostě, kteří jsme se tam narodili, si ještě pamatujeme a to bylo za minulého režimu, to přiznávám, že právě v těch místech, v tom přízemí se táhl až přes 2 nebo 3 patra ten slavný vánoční strom, jo, a fakt to bylo velkolepé. Tak uvidíme, jak ten příběh bude pokračovat, ale tým Rádia Čas společně s Evou budou zítra s vámi u toho.

0: Před čerstvými horoskopy na Rádiu Čas bych trošku mrkl do kalendáře. Takhle, my se tam mrkneme vlastně dneska dvakrát, protože si za hodinu uděláme takové speciální víš nevíš, viď, Lení?
1: Za hodinu?
0: Za hodinu, víš, nevíš.
1: Jo, ano, ano, speciální, protože dneska jsme se rozhodli, že se tak nějak jako tady povaříme sami.
0: Já udělám vlastně dnešní den, takže něco jako z toho 12. června tam vypíchnu a ty?
1: A já nějaké tři náhodné otázky.
0: Všeobecný přehled pro rádiu, dobře. No nicméně z věcí, na které se ptát nebudu, koukám, tak se tě chci zeptat, protože 12.6. se slaví třeba i jako den jerky, fenoménu jerky, tak jako jestli si té dobrotě podlehla nebo vůbec.
1: Dřív to hodně frčelo. Mm-hmm. Ale ty taky, já nevím, mě vadí to žvíkání.
0: Právě, já jsem zažil žvíkalíny a to nemám rád všeobecně, když mi jako maso i třeba upečené zůstane v puse, ale už jsem zažil i takové ty, které se úplně jako rozpustí na patře. Jo.
1: A ty jsou moc dobré, jako to je fajn, ale já
0: jsem dokonce vyzkoušel takové ty vegetariánské a veganské verze, jakoby těch jakoby masitých jerky a podobně. No.
1: Jako nejsem plně fanoušek na to žvíkání, ale taky znám takové ty...
0: Odnože různé?
1: Odnože, kde je ten plátek třeba tenčí a líp se kouše. Mm-hmm. Akorát ta cena je celkem vysoká, mi přijde.
0: No já si vždycky říkám, jako zaplatíš jako pár desítek korun v lepším případě a potom dostaneš, a ono to má jakoby ani ne deko, že? Pocitově, jako říkáš, mhla, to podobně.
1: Přesně, no, přesně, takže...
0: No a druhá věc krásná jako ty, no dneska je den červených růží, tak některé ženy říkají, radši se kochají na zahradě, než aby vám je někdo jako na sílu řezal a nosil, ale všeobecně máš jako pro nějakou květinu slabost, že uděláš takové to ach, opravdu?
1: No ty růže se mi líbí.
0: Jsou z nich z růží, jo?
1: Jo, a Marta občas přinese, tak to je strašně hezko.
0: Já mám od jisté doby slabost pro tulipány, protože za nás ještě, jestli pamatuješ, jak jsi byla dívka, tak to byly takové, nevím, říkali se tomu české, a to bylo tak jako, že držel den a potom řak dolů a až potom nějak se začaly dostávat ty holandské a to je jiná liga úplně.
1: Jako tulipány jsou krásné, ale já teda musím říct, že mně se líbí každá květina, kterou dostanu. Já to nemám úplně tak, že jako ta růže je pro mě vždycky takový trošku top, ale kdykoliv, jakoukoliv květinu dostanu, tak jsem nadšená a líbí se mi všechny.
0: Možná inspirace pro vás taky, nikdo nemusí slavit svátky, dneska žil Antonie, Táňa, může to být jenom tak, jsem vybavila slavná scéna z takové normální rodinky.
1: No.
0: Ale já nemám svátek.
1: Je.
0: Však to jsem ti dal jenom tak. Maminko! A už mysleli, že je nevědný, že jo?
1: No jasně. To já taky občas jsem říkala, když je Martě přinesl růži. Co si provod? Co se stalo?
0: A ona je to láska, no. Takže jo, za minutu 6:45, Milane, jak to vidíš ten dnešní pátek? Radio Čas.
2: Radio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pátek bude mnohem navazovat na předchozí den. Zejména ve stazích to může stále skřípat, a tak bude nejrozumnější co nejvíce pobývat v přírodě, meditovat a snažit se chovat vstřícně a diplomaticky. Pokud to nepůjde, bude lepší vyhledat ticho a samotu. Co se týká jednotlivých znamení, tak raci spojí svou bystrou mysl s novými záměry. Štíři budou čerpat sílu ze svého nitra a ryby vytvoří něco, co pohladí po duši i ostatní. Beranům ušetří trocha diplomacie spoustu konfliktů. Lvi budou řešit, zda si chtějí komplikovat život romantickým splanutím a střelci otevřou své brány k experimentování. Býci budou díky pozitivnímu naladění vyzařovat velké charisma. Pany mohou dál s úspěchem sdílet své myšlenky, kozorozy přijmou možné životní lekce s nadhledem. Blíženci otočí konfliktní situace ve svůj prospěch. Váhy odhalí pravé důvody svého rozpoložení a vodnáři zjistí, že všechna ta týdenní námaha stála za to. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.

0: 6 hodin, 18 minut, Lenča, Radim, těšíme se na víkend v pátek 12. června a teď vyrážíme za uměním. Já jsem sondoval kdysi o víkendu u našich posluchačů a bylo to takové meh, tak zeptám se tebe, Leni, protože přece jenom ty jsi kulturní člověk, třeba i v té Praze a podobně, ty chodíš na výstavy?
1: Moc ne. Spíš do divadla. Divadlo miluju, ale výstavy teda moc ne, no.
0: No, já taky raz za čas a je mi to moc líto. Já mám třeba rád obrazy. Miloval jsem třeba na zámcích portréty a podobně, takže jako kde jsou jakoby obrazy všeobecně.
1: Tak takhle, když to někdy visí, tak jo, ale že bych jako cíleně na tu výstavu šla, to mám pocit, že jsem byla naposledy před několika mnoha lety na Czech Press Photo.
0: No, já bych šla jako na výstavu obrazů, ale ideálně s někým, abychom jako si o tom povídali.
1: Ano.
0: Já mám rád takové to mlčení, jak tam člověk courá a já častokrát hraju, že tomu rozumím a tak, no. Co je?
1: Já nevím, jak ty tvoje obraty, jak tam někdo courá v tichu, no ne, tak o tom jako, jsou výstavy.
0: No a všichni se tváří odborně a já říkám, no tak já vám to zahraju, okej.
1: Okay. No protože to umění má na tebe nějak působit.
0: No,
1: oni jsou jenom jako...
0: Působení s někým povídat, no.
1: Jo, takhle, no dobře.
0: Hele, ale pořád lepší, než to vyřešil, nevím, jestli jsi to viděla, ale 6letý chlapec, který se teď hodně skloňuje, je z Izraele a začalo to tím, že pravděpodobně šli s rodinkou do toho muzea a on se s tou na té zahradě sebral šišku. Velkou šišku a tu potom hodil na obrázek.
1: Ale...
0: A je to obraz, který by se poté, teď už to asi nebude tak žhavé, poté mohlo v dražbě prodávat za několik desítek milionů korun. Z roku 1959, namalovaný na míru, no prostě řachl do obrazu šiškou a poničil ho.
1: Poničil ho? Mimochodem, to měl sílu teda, já bych řekla, že to toho odrazí hotovo.
0: No, to prostě něco mu udělal, no, tak jako všude se o tom píše, já jsem hlavně sondoval, jaký obraz a přiznám se teda, mi se líbí.
1: Jo, jako,
0: má něco do sebe. Souzníš, nesouzníš?
1: Tak
0: protože
1: je to,
0: takhle.
1: Je to hrát na šutru, no.
0: Bože můj. Dopřej si víkend, děvucho, dopřej si víkend a podobně. Já jsem takovou vznešeně chtěl říct. Jmenuje se to Hrad v Pyrenejích, takže máš, tak jako máš pravdu, že jo?
1: Jsem se trefila.
0: Autorem je Belgičan, no a v Izraelském muzeu už je to nějakých 40 let, no, tak nevím, co se teď s tím bude dít, ale chlapec se teď zmiňuje po celém světě. Hrad na šutru.
1: No a ráda. Co, rodiče nebudou nějak postihováni? Nebyla to jejich nejdražší výstava v životě?
0: Personál musel zareagovat, většina bohužel exponátu nemá žádnou skleněnou ochranu ani alarm, takže teď Simona Lisa v Louvru říká, to mě se stát nemůže, restaurátoři to dávají dohromady, já mám pocit, že oni proti tomu musí být přece pojištění, ne?
1: Tak asi
0: v tom
1: jo,
0: muzeu,
1: jako proti šišce.
0: Proti čemukoliv, no, hlouposti jako lidského rozhodnutí a tak dál.
1: Je vidět, že si nikdy nečetl pojistnou smlouvu.
0: Ne. Ne, já nemám na to, bohužel, no.
1: No tam jak není vypsáno všechno dopodrobna, tak...
0: Jo, naši párkrát zažili i v rámci chaty a podobně,
1: tak
0: protože
1: to obchází,
0: najednou zjistíš, co matka příroda dovede, jo, a že to není v nabídce ani to, co dovede.
1: Přesně,
0: ano,
1: přesně. Takže protože... nevím, jestli šiška byla v nabídce pojistné smlouvy.
0: Můžou tě vyplavit, ale ne třeba v úterý.
1: Ano, podobně. Přesně.
0: Takže si rozumíme, no. Takže dvakrát měř a jednou házej, rada pro všechny, no a za chvíli, co za chvíli vlastně? Jo, dnešní téma, že asi. Lenča kývá.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: 4 minuty a bude 6:30. Hezký nový den s Lenčou a Radimem. No a my startujeme otázkou, kterou potom potáhneme jako nit celým pátkem 12. června.
1: Dneska se vás ptáme na to, co jste chtěli dělat jako malé děti, když jste byli malí. Tak co to bylo? Co bylo tvoje vysněné povolání?
0: No, přiznám se, byly tam nějaké princezny, ale oficiální cestou taková ta velká přání, myslím, že jsem nejčastěji skloňoval doktory a učitele, ale z velmi zvláštních důvodů, protože doktoru bál už v dětství, ale fascinovalo mě vždycky, jak byla ta čekárna a tehdy jako ještě víc lidi byli připoznuté, jestli my se rozumíme.
1: Ano.
0: A ten doktor, který začínal v 7, tak chodil většinou až kolem 7:30 a potom se tak jako přenesl tím kabátem nebo takovým tím jakoby. A řekl dobrý den a zmizel v té ordinaci. Tak to mě fascinovalo, protože každý udělal a teď si ty maminky a podobně povídali, jo, doktor Vohnulka, ty si vymýšlím něco, jo, ten je báječný, on s váma i popovídá, tak jo, že taková ta aura za ním byla, jo.
1: Jo, takhle.
0: Takže něco takového a pak mě ještě fascinovalo, jak oni měli ty otáčecí židle, jak se vlastně něco si psal a otočil se a přijel k tobě, jo. Takže takové zvláštní důvody to byly, proč se stát doktorem. Na učitelka, protože jsem si byl schopen třeba 2 nebo 3 hodiny chystat rozvrh, jak budu učit, jaký budu mít školní rok.
1: No a kdybys byl lékařem, tak který obor by se ti líbil?
0: Tak teď v dospělosti urolog. A tehdy jsem to fakt jako vůbec neřešil, ale moje kamarádky a moje sestřenky si se mnou moc na doktora hrát nechtěli, protože jsem, a to nemůžu prozrazovat všechno asi. Jistý náznak sadismu tam byl. Já jsem nerad vyšetřoval, já jsem rád operoval.
1: Ale
0: vším možným, no, tak
1: no,
0: jako.
1: Jo.
0: Třeba jsem gumou, školní gumou dřel kůži a podobně.
1: Jo, takhle.
0: A pořád jako mi to dělá dobře, když se představím.
1: Já jsem možná ráda, že děláš to, co děláš.
0: Pjoč?
1: A že nesaháš na lidi.
0: Dobře, Lení, a ty bylo něco specifického v tom dětství?
1: No, asi specifického úplně ne, já jsem chtěla být herečkou. No, to je asi všechno.
0: Pořád si hérečka.
1: No, tak ale víš co, nejsem na tom velkém plátně a nezářím.
0: Která forma by tě, myslíš, zajímala nejvíc?
1: Mě bavilo divadlo vždycky.
0: Divadlo, prkna, no. Která znamená jistě.
1: Ale pak jsem si říkala, pak jsem si tak snila a říkala jsem si, no já bych chtěla tu hlavní roli ve filmu. Já bych chtěla, aby mě někdo objevil a já jsem zářila na tom filmovém plátně.
0: No. No tak jasně, že jsem měl momenty, kdy jsem se dojímal při přebírání Oscarů a podobně, co říkám a řval jsem, ale nejvíc jsem vybíral muziku, jak se to právě dozvídám,
1: jo. Jak
0: to jmenujou, protože já moc nedávám a ostatní mi to vyčítají a strašně vyčítám všem i v reality soutěžích, když nebrečí, když vyhrají.
1: Ano.
0: Jo, když nemají emoce, tak to u mě končí, jo, takže... To by bylo. Já bych vám ukázal děkovnou řeč.
1: Wow.
0: No a teď Lenči se to asi plní na Facebooku Rádia Čas a vy WhatsAppoví začněte, čím jste chtěli být jako malí a třeba jestli se to některým z vás i splnilo, 776612800.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
3: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
4: Hity, které milujete.
2: Čas. Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
2: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
2: A 30?
5: Acema.
2: A 40?
5: Acema.
2: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno.
7: S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na čsob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernet Stock 0,5 litru za 98,90 pouze v pátek a Bila Camembert v Bila Klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí park Boženy Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Kristovao nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviná.cz.
9: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
10: To se ještě domluvíme.
3: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
11: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
3: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
11: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
3: Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Přihlaste své děti na letní tábor plný zábavy a dobrodružství. Více na skalkaostrava.cz/tábory.
2: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Pozdravy, ranní a velmi hravé, za tým Rádia Čas, Lenču a Radima, hity, které milujete, můžeme odškrtnout a další už jsou připraveny. Nezapomeňte, že i dneska budeme dobývat skřítků v poklad. Samozřejmě nikdo neodchází s prázdnou, i pár zajímavých bonusů navrch, takže jakoby kdo by to nevyužil. No a letem světem internetem, kde je pro vás i Rádio Čas na cazradio.cz, už má kolegyně Lenča. Tak Lení?
1: Tak já si myslím, že bychom měli zajet do Francie.
0: Mhm.
1: To by byl hezký výlet.
0: Jsme byli v Izraeli za kulturou, za obrazy, tak teď jedeme do Francie. No. Za?
1: Za výhrami, protože jedna trafika v centru jihofrancouzského městečka Cassis, klidně si to někam napište, protože to bude teď výletní destinace, tak tam během jednoho týdne dva sázející vyhráli v loterii dohromady 49 milionů eur, což je téměř 1,2 miliardy korun.
0: Okej. Okay. Takže?
1: Takže
0: Cassis,
1: čau.
0: Cassis, jo.
1: Tak jo, tak jdem.
0: Nebe.
2: Proč? Ty jenom jako? Tak čau.
1: Já jsem jenom jako, ale Ráďa odjel do Cassisu.
2: Jak bouchla dveřma.
1: Aby to bylo slyšet, že jako jsme odešli, chápeš?
0: Jenom jako teda budeme vyhrávat a podobně, no. Někdy se to tak sejde, no.
1: No.
0: Já si dokonce pamatuju v jedné trafice, nevím, jestli to je pravda, ne takhle, ale prostě vybíral jsem los pro rodiče a ona říká, vemte, jo, ona říká, můžete ho vzít, protože tady to ještě nikdo nevyhrál. V tom slova smyslu oni asi ví, když je jenom jedenkrát na všech těch losech třeba těch 10 milionů korun, tak oni jenom ví, jako jestli už to náhodou někdo vyhrál nebo ne, nebo jestli no. Je to pořád v oběhu. Takhle, no. Takhle, jo, to no. Je taková perlička s tím spojená.
1: Zajímavé je, že tohle je statisticky absolutně ohromující shoda, protože to městečko je velmi malé a má tak 10 tisíc obyvatel, takže to je vlastně takový trošku větší Příbor.
0: Já pokud se nepletu, a teď jako zkus mi to vygooglit, já mám pocit, že Cassis je buď to zahraniční nebo latinský název pro černý rybíz, nebo aspoň černý rybíz má v názvu něco podobného. Mm. Je to možné?
1: Mm.
0: Nebo nějaké ovoce, nějaká fialová plodina. Já říkám nevím. To špatně? Latinský rybíz, černý rybíz?
1: Tak to nevím, ne. Nemůžu to najít vůbec.
0: Aha, dobře.
1: Tak kdo ví?
0: Jsem úplně mimo. Vždycky mi něco cinkne a latinské černý rybíz. Tak to není ono. A anglicky černý rybíz.
1: To je napínavé jako kšandy, je to napínavější, než vyhrát miliardy v loterii.
0: To je něco jiného.
1: Ne, vůbec nic to neznamená, je to prostě francouzské městečko.
0: Co? Jo, je to něco, já vím, že to je něco.
1: A teď budeme další 4 hodiny hledat, co to je.
0: No jasně, výraz pro černý rybíz, ano.
1: Jo?
0: No ano.
1: No tak jsi to potvrdil.
0: No fajn.
1: Tak gratulujeme
0: tak hezký den.
1: A posíláme klíčenku.
0: Dej, ty pořád slibuješ a dej nějakou klíčenku. Pořád jenom slibuješ klíčenky.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak hurá na první vlaštovky WhatsAppové, protože dneska sníme o práci, přesně řečeno vracíme se do dětských let, když nám bylo těch 5, 10, někdy do 15, protože v 15 tak ještě občas sníme, takže čím jste chtěli být jako malí a jestli se to někomu z vás splnilo, mým snem byl pracovník v brněnské Jalta pasáži, Vexklák. Jo, přesně tak, takže bony a spol, jo. Bylo úžasné moci si koupit všechno, co v běžném obchodě nebylo. Honzo, díky moc, no, vzpomínka na 80.
1: Jirka píše na Facebooku Rádia Čas Popelář, na základce pokrývač a to mě drželo asi 2 roky, ne-li víc. A potom mi doporučili elektrikáře. Fotku nebudu ani hledat, jako elektrikářské štěstí podobu má. Tak to nevím.
0: Dobré ranko, jako malá jsem si přála být letuška, ale nepíšu vám ani z letadla, ani z letiště. Tak odkud nám píšete? Mimochodem to byla přes WhatsApp Rádia Čas. Mili, no?
1: Mimochodem Jirka, který psal toho elektrikáře, tak si myslím, že teďka ale může být spokojen, protože to jsou všechno povolání, která jsou hodně žádaná. Mm-hmm. Kačka psala veterinářka, advokátka, učitelka, psycholožka, no ani jedno se mi nepovedlo.
0: Mhm. A ještě Mirka Dobronín, jestli to říkám správně, tak zdravím vás. Já vždycky chtěla být kuchařka, vždycky mě bavilo a baví vařit a vymýšlet si recepty, ale dětská doktorka mě nechtěla pustit, že se tam tahají těžké hrnce. Já měla hodně dioptrií, tak abych si neuškodila. Tak jsem se vyučila zahradnicí, to mě taky baví, ale stejně nakonec pracuji od roku 2010. Já mám rád ty vývoje u bezpečnostní agentury.
1: A Vlaďka píše, chtěla jsem být průvodčí. To je hezké. Sněl jsi někdy o tom, že budeš chodit ve vlaku a kontrolovat lístky?
0: Nenapadlo mě to. Vím, že ne, to vlastně říkat nebudu, bych urazil spoustu těch, takže nic, ne. Ne. Ale mám rád vlastně, jako tu jejich práci mám rád, protože cením, když jsou to jakoby féroví lidi a hlavně profíka poznáš vždycky v takových těch krizových situacích a že jich na českých dráhách nebo železnicích je, takhle ať to řeknu.
1: To je vlastně takový krizový management neustále.
0: No, poznáš, jako jestli to dokážou vykomunikovat nebo jestli chodí kolem těch a radši nikomu nic neřeknou, bo mají strach z konfliktu nebo nějaké té diskuze a tak dále.
1: Jo, jinak Janíčka ještě na Facebooku napsala, chtěla jsem být učitelkou v mateřské školce, ale neuměla jsem hrát na žádný hudební nástroj a to kdysi byla podmínka a to si pamatuju. A moje maminka se učila ty písničky přímo na klavír.
0: Jsem měl několik kamarádek, které studovali, protože v Opavě ne, ale v Krnově byl slavný pajdák, takže tak přesně tak. A jenom k tomu poslednímu přání malá rada, a to si pamatuju ne z civilky, já jsem dělal na 3 mateřských školkách, ale už od dětství. Hlavně vás to musí bavit.
1: No jasně.
0: Protože měli jsme tam i paní učitelku v dětství. Už je teď promlčené, která neměla ráda děti.
1: To se stává.
0: A zvlášť některé, a dokonce ty nejzlobivější, když už se rodiče vyzvedávali potom po obědě, tak ještě na rozloučenou propleskla. Třeba, jo. Nebudu jmenovat ani příjmení a jméno chlapce, obojí si pamatuju. No.
1: Tak moje maminka to úplně miluje a tu práci už dělá.
0: Práci. Proplesknout.
1: Ne.
0: Jo, poslouchej, ještě něco jsem ti chtěla říct. Nevíš, poslouchá nás teď?
1: Já nevím. No teďka je to takové, že bude za chvilku začínat
0: práci. My jsme o ní nedávno mluvili a poslal nám fotku z Paříže.
1: Ano.
0: Jo? A mi to nedocvaklo, že ona na té fotce je.
1: Jo, je.
0: Taký vzkaz, že to je neuvěřitelná čičina.
1: Je.
0: Jestli je to ta dáma na těch schodech, tak to je teda micka.
1: Jo, já

0: Není žádlým pořád, no. Jo, jo. No, ona vypadá božsky.
1: Fakt, jo, no, takže jenom no. Tak jako vzkaží to.
0: No, protože moje maminka už je vlastně v důchodu, ale pracuje i po důchodu, protože ta práce baví. Říkala,
1: kolik je a to je něco neuvěřitelného.
0: No, a je, a úplně to miluje, to práci, takže
1: jo, jo.
0: Se udržuje takto vlastně stále mladá.
1: No. Takže tak posíláme dál, klidně vy taky. Jediné, co nám chybí, vlastně nějaká audiospráva, takže když tak WhatsApp a 7766 12 800.

0: Letem, světem, internetem, Rádiočas, kdykoliv na cazradio.cz, no a tak pěkně po prstem po mapě bych se ještě jednou zastavil v mém rodném městě a v městě, které si nedávno i Lenča zamilovala z povídání. Mám pocit, že jsme zmiňovali akci, u které bude Rádiočas hodně brzy, že lidi ještě možná nestihli vnímat, tak i teď v 6.48 ještě jednou posíláme do světa informaci, že?
1: Že v Opavě se otevírá Breda Point, to znamená dočasný prostor v přízemí staré Bredy. Čeká nás to už v sobotu 13. června a ten program je opravdu velmi nabitý, protože bude od 8:30 od rána až do 22 hodin.
0: To znamená, můžete přijít jako běžný návštěvník nebo se dokonce stavit u našeho vysílacího studia, kde zhruba mezi 11. a 14. hodinou bude naše kolegyně Eva Riegler, taky se spoustou zajímavých hostů, včetně pana primátora. Dokonce jsem viděl v nabídce těch hostů i moji bývalou spolužačku ze střední školy, která s panem primátorem spolupracuje, tak uvidíme, jako jestli mi ji pozdraví. My jsme s Lenčou byli fascinováni tím, že když se Breda teď dávala do pucu, a bylo to řečeno i ve streamu, že jo?
1: Ano,
0: můžu
1: bylo,
0: to prozradit, že byla dokonce jakoby odkrytá nová tajná místnost, ale pořád ještě neví, co tam je, takže třeba už se posunuli dál za ty týdny.
1: Právě, a možná i o tom bude řeč, protože právě o Bredě bude celý ten doprovodný program. Skrytá tajemství Bredy je jedna z přednášek, na kterou můžete zajít, a navíc u toho vám bude hrát spousta skvělých DJů, můžete si tam dát skvělou kávu, dobroty, takže opravdu program nabitý, a víc informací včetně toho programu najdete taky na www.bredaopava.cz.
0: A nebo zítra, pokud máte přece jenom daleko, už od 11. poslouchejte živý přenos na Rádiu Čas.
2: Radim Alenka. Radim Alenka. Dvojice, se kterou zvládneš každé ráno s úsměvem. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas. Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box.
3: Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1.
2: Bereš nebo hraješ dál? Ale pozor, když to přeženeš, box se zavře.
4: A ty odcházíš s nulou.
3: Rozhodni se správně.
2: Skřítkův poklad Rádia Čas.
5: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
6: Hity, které milujete. Radio Čas.
7: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
2: Obědovka Rádia Čas.
1: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
2: Když posloucháš, máš vyhráno.
1: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Obědovka špak, teď snídaňovka a s Lenčou a Radimem na Rádio Čas.
4: Krásné, dobré ráno.
3: Dá se to tak říct, no.
4: Ano, máme pátek 12.6.652, jenom ať to máte ten balíček aktuální.
3: A všem Táňám a taky Antoním, říkám to správně, hezký svátek. Dnes 12.6. první audiospráva k dnešnímu tématu.
4: Ptáme se vás na to, co jste chtěli dělat jako malí, jaké bylo vaše vysněné povolání.
3: Tak co posluchač Mára?
5: Tak jsem chtěl být smeťár, alebo futbalista profesionálny a profesionálny futbalista sa mi splnilo a na smetiarskom aute som vzadu sa viezol, keď som mal 50-ku. Môj bývalý sused pracuje ako smetiar, tak sme sa stretli v centre mesta a povozil som sa vzadu, síce v saku, ale bola to sranda. Ja prajem, aby sa každému splnili sny, nie len o práci. Pekný deň. Marek.
3: Marku, ďakujeme moc.
4: Ja si myslím, že to by bolo skvelé, kdyby popeláři jezdili v saku, nebo v obleku.
3: Aha, já jsem si nepřál, aby se splnil můj sen, nikomu bych nepřál, abych byl doktor, jo, na den.
4: Jo, tak to já bych taky nikomu nepřála.
3: Jako pár vyšetření bych rád udělal, ale...
4: Myslím, že by tě pak zavřeli.
3: Jo.
4: No, to stoprocentně.
3: To by nepoznal, bych řekl, že to je součást vyšetření.
4: Jo, ještě... Takový už tady taky byli.
3: Já vím. Ještě jeden prakticky, jako nechci říct od konkurence, spíš od kolegy, píše Lorix, nebo Pepa, asi doufám, Radíme a Leničko, někdo ví, jak to ráda. Co jsem chtěl být, když jsem byl dítě, vždycky měla kalo dělat v rádiu, protože hrozně miluju ty lidi v těch rádiích, akorát co mi teď zbylo, tak si dělat svoje online rádio. Proč říkáte zbylo, tak velká radost, ne? Jako, že to může dělat, že to není zbylo, to je přece velká vášeň.
4: A dělá online rádio.
3: Asi svoje vlastní online rádio má.
4: A není to třeba zpráva jako na konkurs, nebo tak, tady za námi?
3: Pepo, vždycky víte naše webovky, ne? Pokud žijete rádiem, cazradio.cz, vždycky jako se můžete doptat, no.
4: A poslal Pepa hlasovou zprávu?
3: Ne.
4: No, a vidíte, Pepo.
3: Dobře, tak jo, tak Lenča asi potřebuje odpočinek, takže mi schání náhradu, dobře, fajn. Takže když tak WhatsApp 7766 12 800, a řekla jsem to dobře celé číslo, nevynechal jsem nic?
4: Já jsem tě teďka vůbec neposlouchala.
3: Kam jsi šla, na kave?
4: Ne, já to číslo už taky nevnímám, ale to je taková ta selektivní, jak ti ta hlava vypíná.
3: 7766 12 800, já mám pocit, že to 66 jsem vynechal, ne?
4: Dobře, no to nevím. No.
3: Tak Pepo, my vás rádi uslyšíme.

0: slunce jede naplno, playlist taky a my pro tebe chystáme něco opravdu velkého. Megaléto Rádia Čas už brzy rozjede léto plné hudby, emocí a hitů, které milujete. Máš se na co těšit, protože tohle léto bude stát za to. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Lidé mají čím dál větší zájem o dovolenou v karavanu. Nejoblíbenějšími jmény jsou ve Zlínském kraji Jakub a Viktorie. Basketbalisté Nymburka ve finále vedou nad Pardubicemi 3-2 na zápasy. Dobré páteční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. O karavany je čím dál větší zájem. Půjčovny zažívají nápor zákazníků. Lidé, kteří plánovali vyrazit na dovolenou v červenci a teprve teď začínají hledat vůz, už podle televize LTV Plus u řady firem neuspějí. Češi si taky připlácejí za luxus a prostor.
0: Morava aktuálně.
6: Obyvatelé ostravského jižního obvodu opět rozhodnou o své budoucnosti. Rozjíždí se už 11. ročník participativního rozpočtu. Jak nám řekla mluvčí radnice Ilona Honusová, za uplynulé roky se realizovalo už 97 projektů.
7: Nejčastěji se jedná o dětská a sportovní hřiště nebo úpravy veřejných prostranství, například nové záhony či odpočinková místa. Nechybí ani originální nápady, jako jsou třeba včelí úly, knihobudky nebo kuličko dráha. V těchto dnech navíc vzniká lezecká stěna na ulici Zdeňka Chalabaly v Bělském lese, která bude obyvatelům sloužit už na začátku léta.
6: Příjem návrhů probíhá do 30. června. Nejoblíbenějším chlapeckým jménem pro novorozeně bylo loni ve Zlínském kraji stejně jako v předchozích letech Jakub. Mezi dívkami došlo ke změně. Nejčastěji rodiče dávali jméno Viktorie. Ta vystřídala Elišku, která žebříček vedla v předchozích letech.
0: Rádio Čas, sport.
6: Basketbalisté Nymburka zvítězili v pátém finále nejvyšší soutěže doma nad Pardubicemi 92-71. Ujali se tak v sérii vedení 3-2 na zápasy a jediná výhra je dělí od zisku titulu. O triumfu můžou rozhodnout už zítra na východě Čech. Dnešek bude polojasný až oblačný s teplotami do 19. Tolik zprávy. Po 7. pokračuje páteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas.

0: milujete. Tak nám od Věrky přišla zpráva, Věrka má úplnou premiéru a hned vysvětlila proč. Děkuji za zopakování čísla, konečně jsem to stihla. Moc ráda vás pravidelně cestou do práce poslouchám a moc mě bavíte a přispíváte ke krásnému dni. Děkuji.
1: Je, děkujeme. Jo,
0: takže prostě taková zpětná vazba. Tak my vám to vrátíme, kdybyste potřebovali trošku rozveselit, tak jenom připomínáme za ranní dvojku na Facebooku, případně Instagramu Rádia Čas, nové video. Dostal název Test a víc k tomu neřekneme. My jsme dneska už zdravili maminky do porodnic, tak se to týká právě této tématiky. Mm-hmm. Baví vás to, takže to máme radost, když tak ho pošlete dál. No a ještě vás odměníme asi takhle nějako naznač v této hodině, protože jako mám pocit, že budeme Ježíšci na entou, ne?
1: No tak máme tady skřítku poklad, mm-hmm. Čekají nás dvě kola, takže rozhodně pozorně poslouchejte. No a do toho ještě Thermal Park Dunajská Streda.
0: A mimochodem i náš host bude dneska ze Slovenska po 8. Mm-hmm. hodině. Hádej, kdo přijde na snídani. A pokud se nepletu, jako když budete hodně dobře poslouchat to naše povídání, tak Ježíška uděláme i po té 8. hodině.
1: A to místo, ze kterého přijde náš host, tak to je taková nádhera, že já bych jela hned.
0: No, takže možná vám tu cenu ani nedáme. To se ještě rozhodneme. 704 Lenka Radim. Dobré ráno, Moravo.

0: 7.07, Lenča, Radim, Rádio Čas, sbírejte síly, protože za chvíli začíná velká žhavá hráčská horečka, třeba i jménem Skřítku v poklad, to tak jako naznačím, nicméně Lenča se potřebuje vypovídat, tak prosím tě, tak se vypovídej.
1: Já se potřebuji vypovídat ze svého traumatu, protože já jsem včera jela do své oblíbené kavárny, kam chodím moc ráda pracovat a na dobrou kávu.
0: Je to moc krásné teda, opravdu, já jsem viděl ten příběh, jestli je to tam tu tak fakt krásná.
1: Jo, to je vlastně stará vila v Kopřivnici. No a jedu si tak tím autem, zabočuju právě k vile v Kopřivnici u autobusového nádraží.
0: A najednou říkám si, jsem to já? Nejsem to já.
1: Ne, a najednou jsem zašlajfovala tím volantem, protože já jsem objevila billboard, aha, na kterém jsme oba.
0: To oba znělo strašně divně, jako že co tam děláš, bednáři.
1: Ne, to ne, jako... ale že už i ty jsi kluk z plakátu.
0: Ano, jsem. No.
1: No, takže tam máme billboard a my jsme o tom nevěděli.
0: Nevěděli.
1: A já jsem, ty se tak koukala a říkám, to je takové zvláštní, já se vidím.
0: Nespěchla si, doufám, moc.
1: Ne, mě to přišlo zvláštní.
0: Ne, je to zvláštní. Takhle, oficiální fotky jsme fotili, ano. Spokojení jsme byli, dokonce jsme vybrali ty, které můžou použít, takže tak, no. Já jsem úplně třeba zapomněla na tuhle.
1: Já taky. Já taky.
0: A tuhle, já tomu říkám létací fotka.
1: To úplně šla mimo mě, takže taky jsem byla překvapená.
0: Byla jsi tady, tak možná, ne, že si vybírali jsme, v duchu ale... nakupovala nějaké jakoby na víkend, jo?
1: Ne, ale že jsme vybírali a
0: my jsme prostě... měli pár společných, no, ne? Jakoby,
1: ale už jsem zapomněla, už je to dlouho. A Rádio, ty už jsi měl někdy svůj vlastní billboard?
0: No jo, no.
1: Jo?
0: No s kolegyní Péťou, že jo, která je teď na mateřské a podobně, a říkám, bylo to taky trošku bez varováníčka, ale já se jako nepletu nikdy do toho lidem, jo, takže jako já to prostě nechávám být a hlavně tehdy jsem byl teta Květa, takže jsem měl trošku víc jakoby kulatější vlasy, ne kulatější, proba, co to říkám, kudrnatější vlasy, to je ten správný výraz, a vím, že jsme každý drželi nějakou proprietu, já mám pocit, že to byl Fen a záchodová štětka. Tak proč vybrali zrovna tohle? A dokonce jsme řešili i, což taky jako potom nikdo neřešil, doufám, že už je to promlčené, že Péťa měla, no, měla značkové šaty. A i ta značka byla na těch šatech, jo, jim tak na okraj, no. Takže vítej, takže ty vítej už, v tomhle světě.
1: Takže ty už jsi vlastně zvyklý být kluk z plakátu.
0: Ne, není to o tom být zvyklý, ale... nemám problém s tím, co tam vidím, takhle to
1: jo,
0: říkám,
1: takhle.
0: Protože
1: no,
0: předtím
1: no.
0: teda...
1: Ale je to teda zvláštní pocit, musím říct, mi to přišlo až úsměvné, ale jsme za to rádi.
0: Díky Bohu za ty dary, no.
1: Kdybyste chtěli nás vidět v nadživotní velikosti...
0: Ne, počkej, myslíš, že to bude jenom u té Kopřivnice, jako na tom parkovišti, ne?
1: Tak jsme slavní.
0: Jakože bez vatyp, jo?
1: Bez vatyp.
0: Tam si zajet, ano.
1: Jsme slavní na parkovišti v Kopřivnici.
0: Ano. A když tam zajdete, tak samozřejmě vyfoťte se u toho, označte do toho Rádio Čas, nás dva, a my to potom budeme sdílet.
1: Jo, to je dobrý
0: ne,
1: nápad.
0: Ne, prosím tě, ne, já nevím, já nejsem takový honímero, když si to nedal. Asi u autobusáku. No. Ale vy jste zlatí, no. Nebo takhle, spíš nám řekněte, jestli jste nás ještě někde viděli, jo? Asi
1: jo,
0: tak,
1: no, ano, my vlastně vůbec ani nevíme, kde visíme, jestli vůbec ještě někde, kromě té Kopřivnice. Jinak teda máváme do Kopru a na autobusové nádraží.
0: Tak máváme i všem, asi je nejvyšší čas, 7.11 hráčským duším, všechno znáte od pondělka, co se týče boje o Skřítku v poklad, ne? Prostě dovolat se ve správném pořadí, které teď určuje Lenča.
1: Pátý v pořadí.
0: Přesně tak, no a potom už je to na vás, jak moc budete odvážní nebo ne, ale tento týden nikdo neodchází s prázdnou. 776612800, volejte právě teď.

0: Vítkův poklad Rádia Čas.
1: No, skřítek zdá se v dobré náladě.
2: Ve velmi dobré náladě.
1: Pěvecké. První kolo dnešního dne, všechno bylo řečeno, linka Rádia Čas a ve správném pořadí kdopak, krásné ráno.
3: Ahoj, tady Pepa.
2: Dobré ráno, Pepo, jak se máte, jak se vám vstávalo dneska?
3: Výborně. Už jsem vám dokonce psal i na WhatsAppu.
1: Počkejte, k dnešnímu tématu.
3: Ano, ano, Pepa, o tom rádiu, ano,
1: takhle.
3: Tak.
1: Takže vy jste vlastně, vy pracujete v online rádiu, tak.
3: Ano, ano, dělám si svoje vlastně rádio, ano, přesně tak.
2: Takže vlastně vám můžeme říkat pane kolego.
3: No, dalo by se říct, že ano.
1: Dobře.
2: Tak pane kolego, otevřeme box, jdeme na to?
3: Ano, jdeme na to.
4: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
3: Tak zkusíme dál.
1: Dobře.
4: 200.
1: Mimochodem, budete na to sám, na to rozhodování, nebo někdo pomáhá?
3: Ne, ne, ne, maminka pomáhá.
1: O, maminka, takže 200, no, co dál?
3: 200, tak zkusíme dál.
4: 300.
1: I 300 tam jsou.
3: Tak zkusíme ještě.
4: 400.
3: To tak zkusíme, pojďme.
1: A to už jsou částky, kde lidi třeba rozvažují, takže ještě, jo?
3: Jo, zkusíme ještě.
4: 500.
1: Tak 500, no, no a co teď?
3: Tak už to mám nechat, říká mamka, pro jistotu, aby se to náhodou nezavřelo a nic mi tam nebylo.
1: Jděte se na to na maminku, 500 takhle před víkendem na nákup, že jo, takže zůstáváme
3: no,
1: takhle.
3: No, je to nejlepší, ano, ano, radši pro jistotu.
1: A víte co, my k té 500 tedy ještě přihodíme dárkový balíček od Investony, která je partnerem celé soutěže, takže to budete mít s dárkem na druhou. Všechno podstatné už víme, takže brzy se vám ozveme.
3: Vy pozdravte. A jestli byste se mohl zeptat, kolik by tam zhruba bylo, kdyby to tam nahoru šlo nahoru ještě?
1: My vám něco řekneme, jo? Maminka je hodně rozumná dáma. Kdybyste přidali ještě 100, tak nemáte nic.
3: No vidíte, mamka dobře poradila.
2: A to potvrzuje, že maminka má vždycky pravdu.
3: Ano, přesně tak. To je pravda.
2: Takže pane kolego, moc gratulujeme, mějte se krásně.
3: Jo, jo, děkuji, děkuji. Ahoj, ahoj.
1: Krásný víkend a jenom, já nevím, jestli jsi to slyšela taky, jo? Ale někde jsem slyšel, že jako v této hodině bude mít skřítek ještě jednou náladu a prý ještě lepší.
2: Jo.
1: Jako něco takového jsem slyšel.
2: Něco
1: jo, ale
2: kolem nás šlo.
1: No, pokud jsem to nebyl já, včera jsem měl čočku, tak to byl skřítek.
0: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
5: Skřítkův poklad na Rádiu Čas.
6: Nosím černý

0: Tak tady mimo záznam řešíme, co všechno ještě bude nebo nebude. Takhle, horoskopy, které jsou připraveny na Rádio Čas pro 12. červnový den, připomínáme, dobře poslouchejte, protože po 8. hodině budete poslouchat něco jiného. Vzácné hosty ze Slovenska, kteří vám taky přivezou dáreček, ale prostě Milan už bude odpočívat. Takže horoskopy, v záloze samozřejmě skřídci, kteří mají své poklady, zatím ještě z velké části neodkryté, že jo?
1: Skřídci, kteří mají své poklady, naštěstí dneska nemají své dny. Takže je to v pohodě.
0: Já jsem teď trošku naznačil, že jich je víc těch skřídků, že se střídají.
1: No tak jeden je tam hodný skřítek a zlý skřítek.
0: Ano, přesně tak, dá se říct. No. Dokonce kolegové z Rádia Čas Rok mají skřeta, jo, takže to my ne. Máme skřítka jenom tak, jo.
1: Jo, my máme skřítka a ten hodný otevírá boxíky a ten zlobivý je zavírá.
0: No a kdybyste při tom všem nám chtěli napsat nebo namluvit, čím jste chtěli být jako malí, jestli vám to třeba splnilo, tak využijte jak Facebook, tak WhatsApp Rádia Čas.
1: 776612800, to je to správné číslo. No a teď se podíváme, co se píše k dnešnímu dni ve hvězdách.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pátek bude mnohem navazovat na předchozí den. Zejména ve stazích to může stále skřípat a tak bude nejrozumnější co nejvíce pobývat v přírodě, meditovat a snažit se chovat vstřícně a diplomaticky. Pokud to nepůjde, bude lepší vyhledat ticho a samotu. Co se týká jednotlivých znamení, tak araci spojí svou bystrou mysl s novými záměry. Štíři budou čerpat sílu ze svého nitra a ryby vytvoří něco, co pohladí po duši i ostatní. Beranům ušetří trocha diplomacie spoustu konfliktů. Lvy budou řešit, zda si chtějí komplikovat život romantickým splanutím a střelci otevřou své brány k experimentování. Býci budou díky pozitivnímu naladění vyzařovat velké charisma. Pany mohou dál s úspěchem sdílet své myšlenky, kozorozy přijmou možné životní lekce s nadhledem. Blíženci otočí konfliktní situace ve svůj prospěch. Váhy odhalí pravé důvody svého rozpoložení a vodnáři zjistí, že všechna ta týdenní námaha stála za to. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
4: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
5: Hity, které milujete.
4: Rádio Čas.
6: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Jak

0: trochu ví.
1: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
2: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
1: Vstupenky na ticketportal.cz.
3: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
4: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
5: Radim a Lenka tě nastartujou. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.
6: No tak pojďme nastartovat sami sebe, protože před víkendem už to trošku cítíme v kostech taky, jakoby vlastně docela nám to mluví, jenom tak jako dojíždí ta baterie, jakože za chvilku to bude ta pomyslná hranice, kdy je potřeba dobít mobil, asi tak, že jo,
7: ano.
6: Ten vnitřní, jo.
7: Ano, čeká nás víkend.
6: Ano, my se teď trošku probereme navzájem, ve víš, nevíš, třeba nám budete moci i pomoci. Já tady mám dnešní datum, 12. června, a Lenča pár všeobecných zase pro mě, jo?
7: Mm-hmm.
6: Tak jo, a budeme teda dávat na střídačku, nebo... Nebo
7: tak,
6: mám nejdřív já tobě dát ten balíček?
7: Asi nejdřív ty mě a potom já tobě.
6: Tak jo, jo? Jdeme na věc.
5: Dobré ráno, Moravo.
8: Dobré ráno, Moravo.
5: Víš, nevíš.
6: Tak málem jsem se párkrát už dneska prořeknul, zatím jsem to neřekl. Narozeniny nemá dneska můj tatínek.
7: Je, gratulujeme.
6: No, tak komu gratuluješ? Křestní jméno stačí. To je ta první otázka.
7: Ty to ale říkáš, no jo, protože jasně. Maminka je Ali.
6: Ali, pozor, tak ale to víš.
7: Ale tu říkáš častěji než tatínka. Uh-huh. On je Tonda, nebo?
6: Ne, tatínek, nápovědu mám samozřejmě, tatínek má svátek na Den české státnosti.
7: Tak.
6: A jmenovali se taky dva čeští prezidenti. Čeští.
7: A on se nemenuje Eda.
6: Ne českoslovenština, Čolíšková, čeští, tak to už...
7: Venca!
6: Přesně
7: říkáš
6: tak.
7: Říkáš Venca a Ali.
6: Venoušek, ano. V roce 65 si odbyla premiéru, dá se říct, odpověď východního bloku, komunistického většinou, na populární západňáckou soutěž Eurovize, která vlastně běží dodnes. No a s menšími i většími přestávkami, někdy delšími pauzami, de facto taky existuje pořád. Myslím, že 2025 se odehrávalo i v Rusku. Jak se jmenuje ta soutěž? Odpověď na Eurovizi, východní.
7: Já to vím. Mm-hmm. A máš možnosti?
6: Mám. Supervize, Intervize, Zlatá lira, Melodifest.
7: No, já myslím, že tam to vize, že tam je, ne?
6: Já nevím.
7: Supervize, či Intervize, tak Intervize.
6: Tak jo. Přesně tak.
7: Ha.
6: V roce 63 měl americkou premiéru nejdražší film své doby, Kleopatra v hlavní roli s...
7: Taylor.
6: Elizabeth
7: Taylor.
6: Dobře. A poslední v roce 1817 měla svou premiéru, dá se říct, Draisína. Draisína, nebo jestli chceš Draisína. Co to tak může být?
7: A to je nějaký stroj?
6: Já mám na výběr, jestli chceš.
7: To by mohlo být nějaký něco jako Drezína, takže něco s kolejemi.
6: Buď je to opera.
7: No.
6: Nebo předchůdce kola. Nebo omáčka, anebo oblečení.
7: Tak já bych řekla oblečení.
6: Tak nejdřív mluví o Drezíně. Prosím pěkně, je to opravdu předchůdce kola.
7: Aha.
6: A prý to vycházelo, když tak si to někde vyhledej, v podstatě moderní obdoba jako odrážedla,
7: jo.
6: A podobně. Karl Drais, který má na svědomí, pokud se nepletu, i jako bicykl, tak mohl za Draisínu.
7: Takže Draisína.
6: Snad to říkám dobře, Draisína se to píše, jo?
7: Jo,
6: no.
7: Jo.
6: Lení, děkuji moc za účast.
7: Já taky děkuji. Já bych nemohla jít do žádné televizní soutěže, mě to úplně stresuje.
6: Tak a teď mi to vrátíš, vydrž, já ti to hodím speciálně i s podkresem, tak.
5: Dobré ráno, Moravo.
8: Dobré ráno, Moravo.
5: Víš, Nevíš?
6: Nevím.
7: Já to mám jenom takové hezké, hravé. Mm-hmm. Takže, Ráďo, které zvíře má tři srdce?
6: Nemáš to hezké a hravé vůbec.
7: To je pěkná otázka.
6: Jo, ale ví se to všeobecně, nebo...
7: No tak má je, no. Mám i možnosti.
6: Zkus.
7: Chobotnice, delfín, mořský koník.
6: Fakt? Hlasuju pro koníka.
7: A je to chobotnice.
6: Mám to hezké, hravé, víš co... Uděláme to tak, ještě jednou odpovím špatně a normálně to zruším a jdeme na aha a take on me, jo?
7: Jaké je hlavní město Austrálie?
6: Ne, pozor, tam bych měl vědět, Canberra.
7: Ano, ale dobře ty.
6: No, každý by řekl Sydney.
7: Sydney, přesně. No. Který z těchto jazyků má nejvíce rodilých mluvčí? Nebo můžeš si tipnout hned, který z jazyků má nejvíce rodilých mluvčí?
6: Ne to, já si to pletu, ale s počtem obyvatel, tam se pořád pere, dobře, pere se pořád Čína, Indie, tak mm-hmm. Je to jedno z nich?
7: Je.
6: No, a já mám pocit, že oni totiž pořád lítají z prvního na druhé místo, tak já nevím, na co se dneska cítím, Čína, ale tak jako Lenča mi napověděla, dobře, tak jako to, upocené, no.
7: Ano, je to mandarinská čínština. A poslední otázka, když předběhneš běžce na druhém místě, tak na jakém místě jsi? Na jakém místě skončíš?
6: Druhý.
7: Wow. Nenechalo se nachytat.
6: Girl, tak jo, udělali jsme si to hezké a hravé a doufáme, že jste si to užili s námi. 7.32.
2: Rádio Čas.

0: Lenča Líšková.
1: Radim Sobyslav Bednář.
0: Nový den všem Antoním i Táňám. Hezký svátek za celý tým Rádia Čas. Hity, které milujete, jsou připraveny a samozřejmě nejenom ráno, ale celý den před víkendem. Krásná otázka, která vás chytla.
1: Ptáme se vás na to, čím jste chtěli být, když jste byli malí.
0: Já, protože vy máme anketu v ulicích.
1: Já pořád přemýšlím, co tam děláš. Protože Ráďa se nám hrabe v systému a já tam nevidím, takže já nevidím, co on hledá nebo co dělá a říkám si, o čem on chce mluvit.
0: No. No, tak nic, tak já přečtu něco prostě od lidí, protože WhatsApp se zaplnil teda ve velkém stylu. Počkej, co tady máme? Psala jsem, to byla letuška, nepíšu vám ani z letadla, ani z letiště, to jsme četli. A my jsme říkali, odkud nám píšete? A reakce je, psala jsem z tramvaje a fičila do kanclu, prostě 20 let kancelářská krysa. Ale teď nové práci vás nemůžu poslouchat, aha, takže s vámi trávím čas jenom cestou, což je na nic.
1: To
0: no,
1: je.
0: Něco byste s tím měli udělat, no.
1: Třeba změnit práci. Jinak Marketka na Facebooku Rádia Čas píše, že chtěla být učitelka v základní škole, zpěvačka, a nebo na poště v obchodě. A teď nevím, jestli zpěvačka na poště, anebo jako zpěvačka obecně, to nevím, no. A Ivanka zase chtěla zdravotní sestru. Zdravku jsem udělala, ale sestru nedělám. Dělám práci, která je mi 23 let koníčkem.
0: Žádná vaše odpověď, prosím vás, není výplň, jo, ale teď jste mi opravdu pomohli najít tu anketu z ulic Ostravy. Takže když vám bylo těch 5-10, co to bylo za firemní sny? Firemní sny.
2: Chtěla jsem být veterinářkou a asi už být veterinářkou nechci. Je to moc práce, v dnešní době už je hodně těch lidí, co to dělá, když tak bych to dělala spíš jakoby dobrovolně, jakože dobrovolničila bych, než abych to dělala pracovně asi.
3: Já jsem chtěla být učitelka ve školce, dokonce jsem si podávala přihlášku na střední školu, ale naštěstí jsem se rozhodla nebýt, takže se to nesplnilo.
4: Plnilo, synek z jediný hospodárka, měl jsem na starosti koně, bracha kravu, ten uměl dojít. Hodilo se mi to i do práce potom.
5: Chtěla jsem být jako princeznou, takže nesplnilo.
6: Chcel jsem být učitelom. Splnit se mi to nesplnilo, ale aspoň zatím ne.
7: Nesplnilo, chtěla jsem být aranžérka. Chtěla jsem být nezávislá a to se mi asi splnilo.
8: Splnilo, barber.
9: To si nepamatuju, co jsem chtěl být, ale určitě se to nesplnilo.
0: Mně se líbí ten Mišung, jak je prostě každý jiný a prostě jak jsme tady důležití a prostě vždycky nás to zavane tam, kam zrovna má.
1: Mně se nejvíc líbila ta princezna.
0: A nesplnilo, paní dodala tak jako věcně. You never know, nikdy nevíte, jestli nepotkáte nějakého bohatého miliardáře, věk 90+. V každém případě nevím, jakého věku je skřítek, který skrývá podklad, ale podklad. To už jde poznat opravdu pátek se vším všudy.
1: Poklad, prosím vás, my se bavíme o skřítkově pokladu.
0: No ale to si říkám, on je vlastně takový miliardář, ale který rozdává ze svého
1: dění. No tak jako po troškách. Ovšem máme takovou jako informaci, že je teď

0: Vítkův poklad Rádia Čas.
1: Co to bylo? A pozor, miliardář Skřítek už má manželku.
2: Ano.
1: Tak uvidíme, jestli bude ještě v tak dobré náladě, jako byl před 10 minutami.
2: A vzhledem tomu, že má miliardář Skřítek manželku, tak za chvilku bude milionář.
1: No, to právě proto říkám, že nevím, jestli už je v tak dobré náladě, jak jsme avizovali. Jo?
2: Ano.
1: Ve správném pořadí Rádio Čas, kdo volá, dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Slávek z Ostrovy.
1: Tak Slávku, posloucháte naše vysílání?
3: Poslouchám.
1: Tak jste nějak rozhodnut, nebo nevím, budete mít pomoc na to rozhodování, když budeme dobývat Skřítku v poklad? Tak k jaké části
3: no,
1: chcete dosáhnout?
3: No tak uvažovali jsme, dokolika bychom tak šli.
1: Dobře. Jak říkáme, mírně lepší nálada než v minulém kole tam byla. Otázku je, jak moc víc nebo málo. Takže jdeme na to?
3: Ano.
4: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
3: Jdeme dál.
4: 200.
3: Ještě.
4: 300.
3: Ještě víc.
4: 400.
3: No, jsem chamtivý, tak jdeme dál.
1: Dobře, chamtivý náš posluchači.
4: 500.
1: Zatím se vyplatilo. Myslím, že 500 byla v minulém kole.
2: Ano,
1: že?
2: Ano. Mm-hmm.
3: Ještě víc.
1: Určitě?
3: Určitě.
4: 600.
1: Tak 600, jo, což je víc než v minulém kole.
3: A je teď... to pěkné, ale zkusíme dál.
4: Yeah. A nemáš nic.
3: Nevadí.
2: To nevadí, ale Slávku, vy jste se nám dovolal ve správném pořadí a ještě na kolo, kdy máme ve hře bonus, takže s prázdnou rozhodně neodcházíte.
1: Takže kromě dárkového balíčku od Investony, a teď dobře poslouchejte, nevíme, jak se na to cítíte vy nebo někdo z vašich blízkých, ale získáváte kredit na investování ve výši 3000 korun a všechno ostatní vám řeknou naši kolegáčci, kteří se vám ozvou, takže s prázdnou opravdu neodcházíte.
3: No, tak to je krásné.
2: No,
1: rádo se. Takže jo, takže hlídejte si své mobily, své maily a včas se dozvíte víc a krásný víkend. A pozdravte doma.
2: Naslyšenou.
3: Mám taky krásný víkend. Naschledanou.
5: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.

0: www.investona.cz. Skvítkův poklad na rádiu Čas. Dobré ráno, Moravo.
1: Ranní espresso s Investonou.
2: Našimi hosty byli Petr Jurča, Key Account Manager, a Vojtěch Olbrecht, specialista ekonom ze společnosti Investona. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Ranní espresso s Investonou.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
1: Hity, které milujete.
3: Čas. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
5: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Kámen a zahrada.
10: Připravili jsme pro vás nový sortiment. Třeba nádherné kamenné fontány, které vykouzlí z vaší zahrady opravdový ráj. A navíc právě teď nakoupíte vybrané dlažby za nízké ceny.
11: Já, tu se stavte!
10: Těšíme se na vás
9: v Kámen a zahrada.
10: V areálu Stavebniny Janík.
12: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
13: Volejte bezplatně 800 800 872.
14: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
15: Ano, tímto zdravíme pana doktora, děkujeme za všechny rady, už jsme úplně šlank, nebo přesně řečeno, jako občas řešíme, no vlastně řešíme pořád a musíme se vás pustit častěji.
16: Bych to měla poslouchat každý den.
15: A zase, a už je to tu zase.
16: A je to tady zase.
15: Víš, co ti říkám, taková hezká holka. Mimochodem, když jsme u toho, tak televize Relax a dokonce i sběr té naší ranní zvěře, jo, ranní káva s rádiem Čas. Každý den doslova,
16: každý den.
15: Ať už ráno 6 až 8, pondělí až pátek, nebo různá opáčka, takže pokud nás chcete třeba jako sousedka naší mámy pravidelně zhlédnout, tak si to můžete
16: Já bych upřát. Řekla, že to je takový, dalo by se říct, pozdní sběr.
15: Ale většinou se říká pozdní sběr je kvalitka, že jo?
16: No to je největší kvalita. No.
15: Ale my na to radši nekoukáme, protože já jsem přesvědčený, že jakmile něco řečeno, jo, tak už potom...
16: Se to těžko odřečuje.
15: Já to nemám rád a pozor, náš šéf to nedělá, jo, ale nemám to rád ani na poradách, jak se vytahovalo, co člověk řekl před 2 týdny a už nevíš, v jaké jsi byla náladě, jestli během toho něco neřešila a tak ty věci kolem toho. Tak to bylo jenom takové malé zamýšlení. Marťovi díky, že to nedělá.
16: Takové filozofické okénko.
15: No a od této chvíle vlastně pojedeme na slovenské notě. Protože po 8. hodině máme návštěvu ze Slovenska a jeden dárek, který znáte už od pondělka na Rádio Čas, tak je taky od našich sousedů.
16: Mm-hmm. Podíváme se do Dunajské Stredy, mm-hmm. kde je naprosto úžasné místo Thermal Park. A právě pro vás máme vstupenku nebo permanentku na 10 vstupů právě do Thermal Parku.
15: Když tak thermalpark.sk, protože bohatá nabídka nejenom bazénů, tobogánové věže, sportovních hřišť, ale samozřejmě možnost i s touhle permanentkou dvojkou, potom si to třeba prodloužit pro celou rodinku a dopřát si, já nevím, pobyt v místních hotelích a dopřát si krásné prázdniny 2026. Hmm.
16: Víc informací najdete na thermalpark.sk. Ovšem, pokud chcete hrát právě teď o permanentku na 10 vstupů do Thermalparku, tak volejte na 7766 12800, dovolejte se jako čtvrtí v pořadí a řekněte nám váš nejoblíbenější plavecký styl.

0: Milá společnost se vždycky cení, tak doufám, že to štěstí budeme mít i teď. Linka rády a čas už je obsazeno. Krásné ráno, kdo volá?
1: Dobré ráno, tady Verča.
0: A zní to jako milá společnost. Verčo, zdravíme, radím Lenča. Slyšíme, že jste na cestách, tak připravujete se do práce?
1: Ano, ano, jedu do práce.
0: Co předvíkendový řidiči páteční, nezlobí vás? A kde se nacházíte tak nějak zeměpisně?
1: Teď jsem zrovna v Rychvaldě, jedu směr na Bohumín a dá se to. Je to docela v klidu.
2: Já jsem dneska taky jela v klidu, na to, že je pátek, tak bylo to celkem volné.
0: Verčo?
1: Ano.
0: Co pro vás můžeme udělat?
1: Já volám, chtěla bych permanentku do Dunajské Středy, už jsme tam strašně dlouho nebyli.
0: Takže jste tam byli někdy.
2: Takže znalkyně.
1: Ano, ano.
0: Wow. Takže
1: ano, manžel má právě rodinu na jižním Slovensku, v Limbachu a teď v Pezinku, takže jsme tam jezdívali, ale dlouho jsme v té Dunajské Středě nebyli, tak bůh ví, jak se to tam všechno změnilo.
0: Musíte to všechno zdokumentovat, rozhodně tedy ve hře jedna velká permanentka na 10 stupů, jak už jsme si řekli, termaropalk.sk. No a ještě něco jsme chtěli vědět.
1: Ano, jaký je můj nejoblíbenější plavecký styl a jsou to prsa. Jsem ráda, že umím aspoň to.
2: A my máme za celý týden máme 5 prs.
0: Mimochodem, 5 párů prs. 5 párů prs, mimochodem, mi se líbilo, jak jste řekla, můj nejoblíbenější plavecký styl, jakože vlastně ovládáte všechny, ale prsa plavete nejradši, ano.
1: Takže ano, tak. Ať se neutopím. Můžu zkoušet různé styly, ale u toho bych se asi utopila.
2: Ale teda Veru, vy jste úplně 100% připravená, tady to nebylo o prsa, tady to bylo naprosto dokonalé, takže gratulujeme. A
0: obla krásná ňadra, přesně tak. Ano. Verunko, děkujeme moc za příjemné povídání, dobře dojďte do cíle a užijte si to a neutopte se.
1: A pošlu vám pak foto jako důkaz.
2: Určitě, chceme.
0: Zlatá naše, mějte se.
1: Moc děkuju, hezký víkend přeji, nashledanou.
3: Dobré ráno, Moravo, vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
4: Vstávej z postele, Radim a Lenka ti dodají pořádnou energii. Dobré ráno, Moravo, jedině na rádiu.

0: Páteční pozdravení všem posluchačům Rádia Čas. Pro obveselení ducha i těla samozřejmě malý video pozdrav od nás, od Lenči a Radima. Ať už Facebook nebo Instagram, nové video nazvané Test. Ale taky jeden pozdrav k dnešnímu tématu, Leni, klidně ještě připomeň, i za kolegáčky.
1: A dneska se vás ptáme na to, čím jste chtěli být jako malí.
0: A Luli, tak si říká, jo, na WhatsAppu, nám píše, ahoj všem, od 3 let jsem chtěla být zpěvačkou, splnilo. Vystudovala jsem konzervatoř v Praze, univerzitu ve Vídni.
1: Yeah.
0: Zaspívala jsem si duet s Karlem Gottem i s vídeňským filharmonikem a teď učím a baví mě to moc.
1: Yeah.
0: Tak dívej se i takové příběhy, tak to se mi líbí teď před celou, že to takhle cinklo.
1: Mhm. Že si vlastně někdo plní takhle sny.
0: Mhm. A opravdu jako do puntíku, no.
1: Mimochodem, kdyby bylo vaším snem vyjet na Slovensko a užít si totální luxus na nádherném místě, tak si myslím, že bychom taky v té další hodině to mohli splnit.
0: Ano, kdyby to byla práce, tak z toho, co si popsala, tak by to byla zlatokopka, jo, kulantně řečeno, jo. Ale jinak samozřejmě ty Ježíšky, jak jsme slibovali, budeme dělat dál, ale je důležité poslouchat celou hodinu, příští hodinu
1: a velmi
0: povídání
1: pozorně
0: s našimi hosty. Hmm. Tak, tak.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Hmm. Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím, Dana Sislová.
8: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Cenové stropy u benzínu se zvyšují, u nafty jdou dolů. Ve Vítkovicích vzniklo Centrum kybernetické bezpečnosti. Do české volejbalové reprezentace se vrátil nahrávač Bartůněk. Dobré páteční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Ministerstvo financí zveřejnilo cenové stropy na pohonné hmoty, které jsou v platnosti dnes. Benzín se může prodávat maximálně za 1,40 korun a 44 haléřů za litr. Nafta za 39 korun a 59 haléřů za litr. Stropy se v případě benzínu zvyšují, u nafty snižují.
0: Morava aktuálně.
1: V ostravských Vítkovicích se otevřelo nové centrum kybernetické bezpečnosti. Má pomáhat firmám i veřejným institucím čelit rostoucím kybernetickým hrozbám. Nabídne vlastní bezpečnostní služby i školení pro firmy a veřejnost. Vyhledávaný seniorbus v Brně rozšiřuje svou nabídku. Službu už 10 let zajišťují řidiči dopravního podniku, kteří aktuálně obsluhují celkem 6 vozů, říká mluvčí společnosti Hana Tomaštíková.
2: Za 10 let řidiči provedli celkem 190 tisíc jízd, během kterých najezdili 2 miliony kilometrů. Protože zájem seniorů dlouhodobě převyšuje kapacitu služby, tak řešíme městem rozšíření služby až o další 2 vozidla. Ta by měla začít jezdit ještě v průběhu tohoto roku.
0: Rádio Čas Sport.
1: Do české volejbalové reprezentace se před domácím turnajem Evropské ligy v Jihlavě vrátil nahrávač Luboš Bartůněk. V horácké aréně se semifinalisté loňského šampionátu utkají dnes s Bosnou a Hercegovinou a v neděli s Dánskem. A vypadá to, že odpoledne se můžeme těšit na sluníčko. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by dneska měla být polojasná až oblačná. A nejvyšší teploty se dneska mají pohybovat od 17 do 19 stupňů. Tolik zprávy, po 8 pokračuje páteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas.
3: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: hity, které milujete.
1: Čas. Dobré ráno, Moravo. Na Rádiu Čas.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu.

0: Vzácný host ve studiu Rádia Čas a je to velmi příjemné povídání, návštěva ze Slovenska. Patrik Habo ze zážitkového areálu u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptové. Patriku, ještě jednou krásné ráno přejeme.
1: Pěkné ráno všetkým.
0: My si popisujeme celou tu oblast, celé to kouzelné místo, kde opravdu se můžete, jako když chcete utéct před světem, zavřít se a užít si všechno, ať už sami, s partnerem nebo celou rodinou. Já se ještě vrátím, protože jsme si povídali o tom pomyslném symbolu, aspoň zvířecím symbolu celého místa, což je ovečka. A mi to hlavně připomnělo, protože i součástí vlastně Moravy je Valašsko. Hmm. A tak se mi to dobře pamatuje, takže ještě jednou popište, v čem je ta ovečka unikátní a jak se jmenuje. Ne jedna ovečka, ale celý vlastně druh.
1: Tak tá ovečka je výnimočná tým, že sa teda chovala nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, na Morave, celom tom karpatskom oblúku. Uh-huh. A výnimočná bola tým, že tie ovečky dokázali spásať tie vysokohorské lúky. Mali výnimočnú chodivosť, veľmi dobrú vlnu a boli takým zdrojom obživy tých našich predkov. Viem, že pred 100 rokmi na Slovensku sa chovalo takmer 3 milióny tejto pôvodnej valašky. A dnes ich je možno 300 a môžeme sa troška pochváliť, že sme spoločne s múzeom v Rožnove pod Radhoštěm zachovali genofond a máme teda registrovaný chov práve tejto pôvodnej valašky, ktorá v tejto lokalite sa využívala.
0: Píšu si pôvodní valaška.
2: Pôvodní valaška. Áno, toto slovní spojení sa mi líbí.
0: Je také. Vám doufám, také sa líbí, jo? Pôvodní valaška.
2: Dobře, mělo tak jo. By sa vám hodne líbiť toto spojení.
0: Budeme řešit jenom ovce?
2: Dostaneme se od ovcí dál, ale mně se líbí ta lokálnost, ta původnost.
0: A mně se líbí ta původní valaška, teda jen tak na okraj. Fakt, jako...
2: A ta historie. Pojďme se podívat ještě na jednu stavbu, kterou máte u Dobrého pastiera, a to je kaplička. Tak jestli nám o ní můžete říct víc, protože když jsme se tady bavili mimo éter, tak tam byla úplně jako srdcová vazba, že je to vaše srdcová záležitost.
0: Zářili vám oči.
2: No úplně.
1: Tak tá kaplnka bola postavená niekedy v roku 2016, práve sme oslavovali tento rok 10 rokov. Ona je tam z takých dvoch dôvodov. Jeden dôvod je, že tak ako som hovoril, vytvorili sme koncept dediny, kde každá dedina mala svoje domčeky, obydlia, políčka, zvieratá, hospodársky dom, aj krčmu, ale aj kostol. No a tak ten kostolík v malom, tá drevená kaplnka je v podstate symbolom aj našej viery, aj regiónu a aj také vďaky, pretože sme si povedali, že chceme postaviť niečo, čo nebude komerčné, čo bude otvorené a pripravené pre všetkých, ktorí sa chcú pomodliť, ale nie len tí, čo sa chcú pomodliť, ale stíšiť, zamyslieť, takže sú otvorené denne jej pekné dvierka.
0: My už jsme vypíchli v podstatě tu krásnou přírodu, všechna lákadla a řekl bych, že když se člověk relaxovat, tak mě napadá ještě dobré jídlo, dobré pití a samozřejmě i ty děti, jo? Které když tam pobíjí, takhle, já mám pocit, že tam děti nezlobí, protože mají spoustu zábavy, takhle ní, vyber si svou prioritu, na co se chceš zeptat z této nabídky.
2: Já bych začala tak nějak chronologicky těmi dětmi a skončila bych u piva. Takže
0: někdy to začíná pivem a skončí dětmi. Rozumíš, ale...
2: A v podstatě u Dobrého pastiera můžete jakýkoliv postup zvolit, protože tam najdete obojí. Takže pojďme se podívat na ty aktivity pro děti, protože těch je tam mraky a mraky.
1: Tak tím, že ten areál je taky rozsáhlý, velký a ta dolina umožňuje různé varianty, tak sme sa rozhodli pre tie deti vytvoriť naozaj viaceré priestory. Okrem takého vnútorného outdoorového priestoru v kolibe Richtárka, ktorý symbolizuje taktiež dreveničky, tak v tom novom hotele je veľký detský priestor, ktorý má vstup aj na terasu a k potoku, kde teda deti v čase, kedy sa nedá byť von, môžu naozaj využiť tieto veľké priestory. Okrem toho je tam jeden zaujímavý dom alebo park detský, ktorý sa volá Obrovo. A je to taký tajomný, neviditeľný dom obra Čutka, v ktorom deti vedia nájsť hlavne v dobrom letnom období jeho posteľ, jeho dom, jeho zuby. A vidieť tam naozaj, ako žije. Len málo kto vidí toho obra, pretože on tam chodí len v noci. A samozrejme, ten obor vyšlapal takú veľkú a dlhú cestu, ktorá vedie do vedľajšej doliny Hrabovskej, kde je údolná stanica Lanovky. Je to len 4 km, dá sa to prejsť do hodinky pešo alebo za 20 minút na bicykli. A tá cesta sa volá Obrová cesta a v nej môžu vidieť rôzne obrové artefakty, ako jeho prsteň, jeho stoličku alebo jeho pastelky. Takže odporúčam túto malú prechádzku, kde budú vidieť dve dominantné doliny Ružomberka, to je Hrabovská, Hrabovská dolina a Čutkovská dolina.
0: Mimochodem, naše centrála je v Ostravě a vy jste nám říkal, že vlastně, mám pocit, že se tam dostanete dřív než do Prahy, zhruba 2,5 hodiny jízdy autem, je to tak, jo?
1: Ano, ano, dnes ano, mi to trvalo tak přibližně 2,5 hodiny. Je to v zásadě vstup do Ružomberka. Ružomberok má svou místní část Černova a součástí Černovej je dolina Čutkovská.
0: No, my jenom s Lenčou, že za chvilku se vám možná bude hodit a možná taky začnete řešit, jak se tam dopravit, protože za chvíli ve speciálním vstupu pro vás budeme mít jednu otázku. Pokud jste doteď dobře poslouchali, tak odpovíte úplně lážo plážo. Stále si povídáme s
2: Patrikem Habo ze zážitkového areálu u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptové.
3: Zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptové. Viac na udobrehopastiera.sk.
4: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
5: Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
6: Partnery akce jsou
7: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
6: Hity, které milujete. Radio Čas.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
14: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
15: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Prantl Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Štok Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou Kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
16: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
17: Vystoupí Lucie Bílá, MIG-21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
18: Vstupenky na ticketportal.cz.
19: Breda Point se otevírá 13. června. Nový prostor v přízemí ikonické Bredy v Opavě bude po celý den přístupný veřejnosti. Zastavte se na program, tematický desert, kávu nebo drink. Sobota 13. června. Více na bredaopava.cz.
20: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
21: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
20: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
22: Po
0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Dobré ráno, Moravo.
22: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Rádio Čas.
23: Malá dramatická pauza, ladili jsme detaily, ale teď už je všechno připraveno nejen pro další vstup, ale pro výjimečný vstup, protože naším hostem je stále Patrik Habo ze zážitkového areálu u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptové. My jsme říkali, že budeme dneska dělat Ježíšky a i v této hodině krátce po půl deváté na Rádiu Čas vám teď dopřejeme dáreček i uprostřed skoro léta. Skoro léta.
2: Já vám to závidím, ale přeju. Protože musím.
23: Od té doby, co ví, a už jsme poznali i celou oblast, tak Lenča závidí hodně a přeje ještě víc.
2: Já ano, a přeju ano, ještě víc, protože ve hře bude dárkový poukaz pro dvě osoby na víkendový pobyt se snídaní.
23: Tak a pokud jste nás dobře poslouchali a neříkali jsme to jenom jednou, prosím vás, naši milí, jak se jmenuje ovce, nebo prostě druh, rod ovce, kterou chovají v Čutkovské dolině a která je opravdu propojená s chovem ovcí i v Rožnově pod Radhoštěm, jo? Jméno té ovečky dokonce bychom uznali i částečnou odpověď, ale prostě pokud jste měli přehled, co?
2: Tak jako uznali bychom, ale neuznáme.
23: Víš co, ty chceš být vždycky přísná.
2: Já chci být
23: a potom,
2: přísná.
23: To jsem dojatá a podobně. Řekni, tak dobře, tak chceš celou?
2: Nebo já chci uznáme? Celou. Říkali jsme to kolikrát, kdo poslouchal opravdu poctivě. Nebo se můžeme zeptat Patrika. Patriku, tak dáme celý název, nebo nám stačí i část?
23: Ale může to být někde až do desáté, jo? Tak ten hlasím dopředu, jo?
24: Já pevně věřím, že posluchači dobře počúvali. Já budu vědět aj to prídavné jméno a celé jméno.
23: Dobře, takže jo, takže budeme přísní. Pamatuj si to, hlavně ty. 776612800, kdo se dovolá jako pátý nebo pátá v pořadí, ještě jednou získává dárkový poukaz pro dvě osoby na víkendový pobyt i se snídaní, která je tam báječná. Volejte právě teď.
25: Zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovskej dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk.

0: přijde na snídani. Radio Čas.
1: Tak já dopředu hlásím, že po tomto vysílání se musím obarvit, protože pod svým čepečkem jsem zešedivěl. A ještě jednou se ptám, takhle, je důležité představit hosta Patrik Habo ze zážitkového areálu u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptové, mimochodem velký sympaťák. A taky Lenka. Máme tady diskuzi, dřív než vezmu posluchačku, která už čeká, dovolala se ve správném pořadí. Budeme tedy tak přísní, jak jste avizovali, nebo už jste si to rozmysleli, kdyby něco?
2: My jsme trošku vyměkli, že, Patriku?
1: Co?
3: Ano, rádi bychom vyšli v ústředí.
1: Dobře, takže ještě jednou připomínám dárkový poukaz pro dvě osoby na víkendový pobyt se snídaní. A Leni, slyšíme se, dobré ráno.
4: Dobré ráno. Slyšíme.
1: Dobré ráno. Leni, slyšela jste i naše povídání i otázku, ptali jsme se na ovečku nebo druh ovce, která je typická pro Čutkovskou dolinu a třeba i pro chov ovcí v Rožnově?
4: Ano, slyšela.
2: Tak my se těšíme na vaší odpověď. No. Povídejte.
4: No, tak měla by to být valašská původní.
1: Nebo původní valašská.

0: Len ako priestor na nájdenie, ale aj na taký aktívny oddych, ktorý okolitá príroda umožňuje.
1: Mimochodem, ja bych to teda nešiel vysportovať, ale vyležet do pivní lázne, nebo do wellnessu, pretože ten tam taky máte, videl som odpočinkovou místnosť po všech těch procedúrách, to je tak ako vlastne malý kousek prírody v pokoji. Patriku, co kdybychom si slíbili, jakože se tak jak ještě do roka, už teda domlouvám obchody, jo, ale podobně, že bychom se tady potkali, protože nám přinášíte opravdu kousek slovenské pohody až do baráku a myslím, že by to vydalo ještě na další povídání. Tak můžeme se tak jako předdomluvit? Předběžně, co?
0: Myslím, že ano. Já se vám chci velmi pěkně poděkovat za toto pozvání, že jsme mohli odprezentovat tu na Morave náš areál. Verím, že ľudia, ktorí prídu, budú cítiť tú našu pohostinnosť, ktorá je v názve zadefinovaná, a snažíme sa, aby ten areál bol takou dušou Čutkovskej doliny. Takže vítame vás a tešíme sa na všetkých návštevníkov Čutkovskej doliny. Ďakujem.
1: Pozor, to nebola ovečka, to som bol dojatý ja. Jo? To nebola pôvodná Valaška. Ne,
2: Původní Valaška, ty už si to nepamatuješ.
1: Tak. Jako napůl bych vyhrál pobyt, myslím, že snídaně by tam byla,
2: myslím,
1: ale nevím, jestli noc,
2: pobyt,
1: ano, přesně tak. Patrik Habo ze zážitkového areálu u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptové, velký srdcař, a vy máte další tip na výlet.
0: Ďakujem pekne.
3: Zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovskej dolině na Liptové. Viac na udobrehopastiera.sk. Hádej, kdo přijde na snídani. Na Rádio Čas.

0: Ráno Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
1: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
2: Hity, které milujete. Rádio
3: Čas. Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
9: Kámen a zahrada. kamen-zahrada.cz.
10: Samozřejmě, že si můžete koupit dodávku nebo rovnou autobus. S námi ale rodinku odvezete na výlet v pohodě s tím, co máte. Hacker Brno. Střešní boxy, nosiče kol a lyží. Hacker Brno. Partner pro vaši dovolenou. Naše prodejny najdete v

0: A najednou z rána je dopoledne, příjemné páteční dopoledne, takže o víkendu zase o něco blíž a v dobrém rozmaru, konec konců jako vždycky náš kolega Aleš Klubal.
1: Ahoj, čau.
2: Ahoj, Ali. Já bych možná navázala tady na náš rozhovor, který se děl mimo éter, a já jsem říkala Alimu, že jdeme možná dneska odpoledne na brusle s mým Marťou. A co ty si to řekl? Ty jsi mě zeptal na něco, ne. Co vůbec mám v zorném poli.
1: Ale ona všechno řekne.
2: No tak jasně.
3: Pojdeš s námi na maraton?
4: Pojdeš s námi na maraton. Jaký maraton? Do 42 km na bruslích.
2: No
4: pojdeš
2: tak to
4: sláva?
2: Vůbec.
1: Sbírám partu a už jsme 4.
2: Ale já to mám jako volnočasovou aktivitu. Já jednou
1: ale
2: obědu,
1: my taky.
2: No ale tak já jednou obědu Olešnou a plivu plíce.
0: Já se zeptám, ale teď jako nikdo se neurazí. A všichni jste z psychiatrie, nebo?
1: Jo, všichni jsme go-go.
0: Ne, a teď bez legrace. Asi se na to postupně trénuje a postupně si asi jako zvyšoval, ne, tu zátěž na sebe. No, nebo si dál jako ten
1: první pokus. My jsme jeli několikrát 15, pak několikrát 25, pak 35, několikrát a teď už jakože asi to bude doma, to už bude potom.
2: A kde to jezdíte? A
1: jezdíme na Hlučíně. Kde se jezdí tam a zpátky, je to 6 kilometrů.
2: Tak ty jsi jak ta rybička v tom akváriu, ty pořád jezdíš tam a zpátky,
1: No, ještě v Rybice, tam je to ale taky 6 kilometrů.
0: Co potom říká, dejme tomu pár hodin nebo druhý den tělo po takovém zápřehu, jako zdraví tě, mluví s tebou?
1: Hele, nebo... naposledy, když jsme dávali, nebo když jsme s ženou jeli tu 35, když jsem tady přišel do studia ráno, tak se mi těžce mluvilo a bylo to cítit, je to cítit, jako není to na první dobrou, jako musíš se tam dostat, je to cítit hodně.
2: Proč bych si to dělala? Proč bych tam chodila na ten
1: tak
2: maraton?
1: Nějaké cíle se splně, no prostě jako posouvat se, víš.
2: Co já mám cílu, no. Ale teda rozhodně to není maraton.
0: V každém případě, Ali, co tvůj, když jsme u toho splnění cílu, to by se splnil dětský nebo sen z dospívání, jako dělat to, co děláš teď, nebo si chtěl být něčím jiným?
1: Hele ne, úplně původně automechanik, protože cokoliv bylo kolem aut, jako kluci, že jo, znáš to, ale potom už kolem...
0: Neznám.
1: Ne, ano, ne. Dobře. Promiň. Tak, ale potom později už tak jak 12-13, to už jsem usínal s rádiem na uchu a to už bylo rádio Luxemburg a poslouchali jsme hit parády a tak dále a tak dál a už asi jsem měl jasno.
2: Takže ty jsi chtěl dělat
1: no,
2: v rádiu.
1: No, od těch jako 12-13 jo.
0: Slouchej, ten Luxemburg ve své době byl asi velký fenomén, že? Protože vím, že Iveta Bartošová do něm, teda po něm tehdy pojmenovala i celé turné. Na začátku 90. let, takže to muselo tehdy hodně jet asi, že?
1: Určitě jo, to se dalo poslouchat a hlavně ta angličtina, to je taková ta zpívaná mluva a to jede prostě, to je paráda, nádhera. No.
0: Tak nám napište, nebo třeba namluvte, jaké byly vaše sny dětské v rámci různých profesí a kdo si je třeba splnil.
1: Ty jsi chtěl být tím, pardon, populářem, že?
0: Já?
1: No.
2: Ne. Já myslela, že jsi být princeznou.
0: Ne, já jsem byl doktor sadista a učitel, protože jsem si chystal ten rozvrh 3 hodiny a podobně.
2: Tak já řeknu ještě to číslo, kam můžete psát vy na 7766 12 800.
5: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani.
6: Naším pátečním hostem byl Patrik Habo ze zážitkového areálu U Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptově. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
5: Hádej, kdo přijde na snídani.
7: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Zážitkový drevenicový rezort U Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete.
8: Radio Čas. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším, Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
13: Řešení je úvěr od Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit hodně.
13: Řešení je Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
13: Řešení je Acema.
12: A co když potřebuju 20 milionů?
13: Řešení je Acema.
12: A 30?
13: Acema.
12: A 40?
13: Acema.
12: A 50?
13: Acema. Jde to i bez banky.
14: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
3: Hi a jedu. Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
15: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
16: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
17: V Česku se už rozjela plavební sezóna. Moravskoslezský kraj podpoří venkovské obchůdky. Začalo fotbalové mistrovství světa. Dobré páteční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V Česku začíná plavební sezóna. Provoz na řekách i dalších vodních plochách zesiluje. Státní plavební správa eviduje bezmála 23 tisíc malých lodí a 100 velkých, které přepravují lidi. Chystají se proto kontroly a preventivní akce.
16: Morava aktuálně.
17: Moravskoslezský kraj opět pomůže venkovským obchůdkům. Provozovatelům prodejen v malých obcích nabízí bezmála 4 miliony korun. Podrobnosti dodává náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
18: Přidělené peníze mohou provozovatelé obchůdku využít například na mzdy zaměstnanců, nájem a energie nebo internetové a telekomunikační služby. Mohou z nich hradit také provoz, údržbu prostor nebo třeba náklady na zajištění bezhotovostních plateb. Věřím, že má tato podpora velký smysl, zcela jistě přispívá k udržení života na venkově a posilování místních komunit.
17: Zájemci můžou o dotaci žádat od konce června. Olomoucký magistrát omezil provoz, stal se totiž součástí cvičení krizového řízení Blackout 2026. To má prověřit připravenost města, záchranných složek a dalších institucí na dlouhodobý výpadek elektřiny.
16: Rádio Čas, sport.
17: Mexičtí fotbalisté zahájili 23. světový šampionát výhrou nad Jihoafrickou republikou 2-0. Tým jedné ze tří hostitelských zemí si na Azteckém stadionu v hlavním městě zajistil první 3 body. Soupeř dohrával v 9. Dnešek bude polojasný až oblačný s teplotami do 19 stupňů. Tolik zprávy, po 9. hodině pokračuje páteční dopoledne na Rádio Čas.

0: Pátek, tak to už je takový malý víkend a den, sympaťák sám o sobě. Tak ať to platí o téhle Škobalé, se daří, do čeho, úplně do všeho, do čeho se dneska pustíte. A já to doladím s rádia časy, ty, které milujete a všichni to známe. Mami, já chci být popelářem, anebo mami, já budu princeznou. Pak jsme vyrostli, zjistili, že život má občas takový ten vlastní scénář, takže schválně, čím jste chtěli být jako malí, splnilo se vám to, anebo jste dneska úplně někde jinde, než si vysnilo to vaše, řekněme, desetileté já. Takže Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, za pár minut příběhy, na které se prostě nezapomíná, a když to dobře hraje, pak to i dobře utíká. To je při pátku velmi důležité. Jsme Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Jako děti jsme měli jasno, to je úplně jasné, že jo, někdo chtěl létat do vesmíru, někdo zachraňovat zvířata, někdo, no, byl si stoprocentně jistý, že bude třeba samým zpěvákem, potom přišla škola, práce, hypotéka, ten opravdový svět, no, tak nějak utekl, takže pojďme z něj, z toho opravdového světa, na chviličku utéct, zaspomínat, čím jste byli jako malí. Tak splnilo se vám to, co vám nakonec přihrál život? Já to vezmu z WhatsAppu Rádia Čas a tady je Luli a píše: ahoj všem, od 3 let jsem chtěla být zpěvačkou. Splnilo se. Vystudovala jsem konzervatoř v Praze, univerzitu ve Vídni, zpívala jsem duet s Karlem Gottem i s vídeňským filharmonikem. Teď učím, baví mě to moc. Tak tady palec nahoru, protože kdo si z nás ponese ten dětský sen? Těch je málo, těch je určitě málo. Já bych to viděl ještě na hlasovku a dáme mužský svět, zase pro změnu je s námi Marek. Marku, já přeju hezké dopoledne, takže vaše vysněné povolání.
1: Pozdravujem všetkých posluchačů Radia Čas. Jak keď som bol malý, tak som chcel byť smetiar alebo futbalista profesionálny. A profesionálny futbalista sa mi splnilo a na smetiarskom aute som vzadu sa viezol, keď som mal 50-ku. Môj bývalý sused pracuje ako smetiar, tak sme sa stretli v centre mesta a povozil som sa vzadu, síce v saku, ale bola to sranda. Ja prajem, aby sa každému splnili sny, nie len o práci. Pekný deň. Marek.
0: Marku, moc děkujeme, to bylo nádherné. Já si vzpomínám na svého syna, ano, vždycky do, já nevím, těch 5 let, prostě tati, já budu popelářem. Vždycky čučel z okna, když popeláři přijeli pro popelnice a byl to jeho splněný, nebo chtěl si tento sen splnit. Dneska už je úplně jinde. Ale každopádně, já bych se ještě vrátil k té nádherné slovenštině, smetiar. To je krásné. Tak jo, takže pište, jako malý jsem chtěl být a proč. Tohle stačí doplnit Facebook, WhatsApp, Rádia Čas. No a s muzikou teď zpátky do současnosti, to je jasné. Hrajeme hity, které milujete, zůstaňte s námi.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
3: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
4: Hity, které milujete.
2: Čas. Radio Čas. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Skauta Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Přihlaste své děti na letní tábor plný zábavy a dobrodružství. Více na skalkaostrava.cz/tábory.
2: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
1: Vystoupí Lucie Bílá, MiG-21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
2: Vstupenky na ticketportal.cz.
3: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
4: Breda Point se otevírá 13. června. Nový prostor v přízemí ikonické Bredy v Opavě bude po celý den přístupný veřejnosti. Zastavte se na program, tematický desert, kávu nebo drink. Sobota 13. června. Více na bredaopava.cz.
5: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
1: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
5: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
6: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
7: www.podpovrchem.com.
6: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
8: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Když se takhle bavím se známými kamarády, co si na Rádio Čas nenechají ujít a jde takzvaně volume doprava, tak jsou to horoskopy Milana Galnera a také třeba Víš, nevíš. A tak pokud máte minutku, pojďte s Rádio Alenkou do toho, pojďte zahřát mozkové závity a hned potom hity, které milujete, a třeba i skřítek Rádia Čas otevře svou truhlu s pokladem. Ano, Rádio Čas na doslech, protože jak se říká, každá korunka na víkend se počítá.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Tak málem jsem se párkrát už dneska prořeknul, zatím jsem to neřekl, narozeniny má dneska můj tatínek.
3: Je, gratulujeme.
2: No, tak komu gratuluješ, křestní jméno stačí? To je ta první otázka.
3: Ty to ale říkáš, no, jo, protože jasně. Maminka je Ali.
2: Ali, pozor, tak ale to víš.
3: Ale no. Tu říkáš častěji než tatínka. Uh-huh. A on je Tonda, nebo?
2: Ne, tatínek, nápovědu mám samozřejmě, tatínek má svátek na Den české státnosti.
3: Tak.
2: A jmenovali se taky dva čeští prezidenti. Čeští.
3: A on se nemenuje Eda.
2: Ne českoslovenští, Čolíšková. Čeští. Tak to už...
3: Venca.
2: Přesně.
3: Říkáš
2: tak.
3: Říkáš Venca a Ali.
2: Venoušek, ano. Ano. V roce 63 měl americkou premiéru nejdražší film své doby, Kleopatra v hlavní roli s...
3: Taylor.
2: Elizabeth?
3: Elizabeth Taylor.
2: Dobře.
3: Já to mám jenom takové hezké, hravé. Mm-hmm. Takže, Ráďo, které zvíře má 3 srdce?
2: Nemáš to hezké a hravé vůbec.
3: Jako. Pěkná otázka.
2: Jo, ale víš se to všeobecně, nebo...
3: No tak má je, no. Mám i možnosti.
2: Zkus.
3: Chobotnice, delfín, mořský koník.
2: Fakt? Hlasuju pro koníka.
3: A je to chobotnice.
2: Mám to hezké hravé, víš co?
3: Jaké je hlavní město Austrálie?
2: Ne, pozor, tam bych měl vědět. Canberra.
3: Ano. Ale dobře ty.
2: Tak jo, udělali jsme si to hezké a hravé a doufáme, že jste si to užili s námi.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
4: Odpoledne se můžeme těšit na sluníčko. Obloha by dneska měla být polojasná až oblačná a nejvyšší páteční teploty se mají pohybovat v rozmezí od 17 do 19 stupňů Celsia.
5: Hity, které milujete.

co takhle sponzor? Já bych jednou měl, už jste to slyšeli, je to skřítek Rádia Čas a má chuť rozdávat peníze. Takže platí, volejte teď 77 66 12 800 a třetí z vás hraje se skřítkem o jeho poklad. Já už teď držím palce, odblokuju telefon a jak se říká, hurá do toho, teď ale hity, které milujete.

0: Pár stovek na víkend, kdo by to nebral, a tak truhla s pokladem otevřená, skřítek rádia Čas určitě štědrý při pátku. A teď už jen vy a možná ta štěstěna kolem vás, takže otázka je jasná. Kdo si chce přivydělat třeba na bujarý víkend, kdo se dovolal jako třetí v pořadí, halo, halo.
1: Dobrý den, tady Majka.
0: Majko, já vás zdravím, tak co vy a penízky, na co by šly, kdybyste vyhrála něco?
1: Šly by, že by něco ke kávě, byste si tady s kolegyně koupili a tak.
0: Jasně, takže kolegyně, kolik vás je?
1: Tři.
0: Takže budete se vzájemně pozbuzovat?
1: Ano.
0: Jo. Jaké máte cíle výherní? Dokolika byste tak jakože šla?
1: Asi do té pětistovky možná.
0: Do té pětistovky, jo. Nepřidáte třeba, jo. Je pátek? Co? Uvidíme. Dobře.
1: Uvidíme.
0: Takže můžu otevřít box?
1: Ano.
0: Dobře, pojďme na to.
2: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
0: Stovka, ta je jasná. Majko, držím palce, pojďme do toho.
1: Tak další.
0: Holky říkají další, jo?
2: 200.
1: Ano.
0: Dobře, a mají pravdu. Tak co, pojedem dál, víš?
1: Pojedem dál? Ano, pojedem.
2: 300.
0: 300 tam je. Jde to jako po másle?
1: Aha, tak dál.
2: 400.
0: 400 tam jsou. Už je to
1: tak
0: 500.
1: Ještě tam jednou jsou. Teda to zkusím.
0: Ještě jednou?
2: 500.
1: Ano.
0: 500 tam je, slyšela jste? Wow. Co radí holky, kolegyně?
1: Tak naposled.
0: Naposled.
2: 600.
0: 600 tam je?
1: Tak ještě. Berem.
0: Berete? Nepojedete dál?
1: Berete,
0: jo.
1: Ano.
0: Majko, zkusíme to úplně schválně.
1: Ano,
0: máte 600, že jo?
1: Ano, ano.
0: Takže 700 bylo by tam?
2: 700.
0: Bylo? 8?
1: Ale nevadí.
0: Ano,
2: 900.
0: Bylo by tam 1000?
1: Ano.
0: Byly by tam 2000?
2: 2000.
0: Bylo by tam víc?
2: 3000.
0: Ne, to už by tam nebylo, Majko, to už by tam nebylo.
1: No, tak nevadí.
0: No, dobře, dobře.
1: Ada.
0: Ale kdo chce noc, nemá nakonec nic, takže krásný 600.
1: Je to krásné, ano, děkujem.
0: Tak já gratuluju a samozřejmě ještě získáváte od Investony dárkový balíček, aby toho nebylo málo.
1: Takže, super.
0: Ať vám chutná kávička, dejte si něco k tomu za 600.
1: Ano.
0: To už bude jízda. Naslyšenou, naschledanou.
1: Moc děkujem, naschledanou.
0: Já gratuluju, naslyšenou.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beefeater pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
8: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se svět

0: Rádio Čas a dneska výhra za výhrou. Skřítek před malou chviličkou rozdal 600 a to nás ještě čekají dvě hry. Držím palce. No a samozřejmě musím přidat obědovka Rádia Čas, ano, po 11. hodině. Takže výherní den s Rádiem Čas je s vámi Aleš Šklubal. Teď už také kolega Honza Gavelčík. Nejnovější zprávy máme. Bude 10.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Ranní espresso s Investonou.
4: Našimi hosty byli Petr Jurča, Key Account Manager, a Vojtěch Olbrecht, specialista ekonom ze společnosti Investona. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
3: Ranní espresso s Investonou.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete.
5: Čas.
6: Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
10: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
11: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
12: Volejte bezplatně 800 800 872.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
13: Lidé mají čím dál větší zájem o dovolenou v karavanu. Nejoblíbenějšími jmény jsou ve Zlínském kraji Jakub a Viktorie. Basketbalisté Nymburka ve finále vedou nad Pardubicemi 3-2 na zápasy. Dobré páteční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. O karavany je čím dál větší zájem. Půjčovny zažívají nápor zákazníků. Lidé, kteří plánovali vyrazit na dovolenou v červenci a teprve teď začínají hledat vůz, už podle televize LTV Plus u řady firem neuspějí. Češi si taky připlácejí za luxus a prostor.
1: Morava aktuálně.
13: Obyvatelé ostravského jižního obvodu opět rozhodnou o své budoucnosti. Rozjíždí se už 11. ročník participativního rozpočtu. Jak nám řekla mluvčí radnice Ilona Honusová, za uplynulé roky se realizovalo už 97 projektů.
14: Nejčastěji se jedná o dětská a sportovní hřiště nebo úpravy veřejných prostranství, například nové záhony či odpočinková místa. Nechybí ani originální nápady, jako jsou třeba včelí úly, knihobudky nebo kuličko dráha. V těchto dnech navíc vzniká lezecká stěna na ulici Zdeňka Chalabaly v Bělském lese, která bude obyvatelům sloužit už na začátku léta.
13: Příjem návrhů probíhá do 30. června. Nejoblíbenějším chlapeckým jménem pro novorozeně bylo loni ve Zlínském kraji stejně jako v předchozích letech Jakub. Mezi dívkami došlo ke změně. Nejčastěji rodiče dávali jméno Viktorie. Ta vystřídala Elišku, která žebříček vedla v předchozích letech.
1: Rádio Čas, sport.
13: Basketbalisté Nymburka zvítězili v pátém finále nejvyšší soutěže doma nad Pardubicemi 92-71. Ujali se tak v sérii vedení 3-2 na zápasy a jediná výhra je dělí od zisku titulu. O triumfu můžou rozhodnout už zítra na východě Čech. Dnešek bude polojasný až oblačný s teplotami do 19. Tolik zprávy. Po 10. hodině pokračuje páteční dopoledne na Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
0: No. Já jsem ti říkal, že je slabší. Já se nesmíl ani vnitřně, jo. A teď se stydím, no, vždycky totiž donutíš se ponítíš, že Lenko Filipová. Teda... Líšková, dobře, už si to pamatuju, Líšková. A ponížit, ne ponítit. Dívejte se a směje se pořád, no. Na druhou stranu budeme rádi, když se přidáte. Po víkendu, 6 až 9.
1: Rádio Čas.
3: Rádio. milujete. Které milujete. Rádio Čas.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Hezky vyladěný pátek, ať to platí s rádiem čas dál, od Aleše Šklubala, fajn dopoledne, no a bez muziky ani ráno, takže dál hrajeme hity, které milujete. Já za chviličku pošlu tipy na víkend, tedy akce, kde, no, budeme s vámi a které hlavně budou dobře bavit. A ať už jste na cestách za volantem doma, v práci, garáži, na zahradě a tak dále, tak všude pošlu hity, které milujete. Prostě pátek s rádiem čas a krásně obalený muzikou.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, hity, které milujete, a skupina Vesna, a právě o Vesně bude už za malou chviličku řeč. Jedna důležitá informace.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Ano, teď na místa, kde určitě bude fajn, zítra můžete zajít na slavnosti města Fulnek. A tady vás čeká den plný zábavy, hudby, kulturního programu a aktivit pro celé rodiny. Opět se chystá akce Opavský slunovrat. I tady vás rád pozvu. Kulturní festival v historickém centru Opavy. I letos bude lákat skvělý program, hudební vystoupení, workshopy, dobroty na stáncích a spoustu další zábavy. Akce 18. až 20. června a více se dozvíte na festivalslunovrat.cz. Tak zajít můžete tuto sobotu a neděli na Contact Fest 2026. Je to dvoudenní rodinný festival s hvězdným line-upem, moderní cymbálovkou, gastrozážitky a dětským programem. Tady zaspívají Jirka Kon, Vypsaná fixa, Olga Lounová, Adam Mešík. A tohle, a to už jsem zmínil, je důležitá informace. Nebude Vesna. Koncert holky odřekli pro nemoc. A místo Vesny, tedy v line-up, nově náhrada a za Vesnu, tedy adekvátní náhrada, protože zaspívá Eva Burešová. Na pódiu také Čechomor, Jirka Zmožek a další. Jinak akce v amfiteátru Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice, a já mám takový pocit, že tohle bude hodně bavit, že tady je z čeho vybírat a tady jsem, jak už jsem zmínil, bude bavit celá rodina. Tak teď už jenom užívejte, bavte se, skvělé zážitky a z Rádia Čas dál hity, které milujete.
2: Otevírám výherní box.
3: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
2: Odpočítávám. 3, 2, 1.
3: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
2: Tak co? Jdeš do toho?
3: Skřítkův poklad. Jedině na Rádiu Čas.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
5: Hity, které milujete.
6: Radio Čas.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
11: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
12: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
11: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
12: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
13: KP Revital Ostrava.
11: Vaše práce,
12: vaše stopa.
11: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.
14: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
15: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Prantl Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Štok Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou Kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje Hruska.cz.
16: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
3: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
17: Rádiu Čas.

hity, které milujete. Radio Čas. Like a diamond.

0: Dneska se i já ptám, čím jste chtěli být jako malí, a tak tohle téma je tak zajímavé, že na to proběhl průzkum a on mapoval to nejpovolání ve snech dětech. Jak to tady dopadlo, tak mám to tady před sebou černé na bílém. Jedno povolání se vymykalo suverénně a vyhrálo. Zkuste si tipnout, dám vám chviličku, tak pokud máte tip. Takže mnoho dnešních dospělých přiznává, že chtěli být popelářem. Ne kvůli odpadkům, ale protože se mohli vozit na tom stupátku vzadu za autem a připadalo jim to jako to nejlepší zaměstnání na světě. Ale teď vy, Elizabeth třeba napsala, krásné dopoledne, já jsem chtěla být jako malá prodavačkou, často jsem si na to hrávala a potom ještě jsem chtěla být holičkou. Tak máme tady dalšího z vás a to je Hanka. Hanka, zdravím, tady vaše posluchačka Hanka. Chtěla jsem být v dětství paní učitelkou, hrozně ráda jsem si na to hrála na paní učitelku a dneska pracuju jako pečovatelka v domě pro seniory. Hrozně mě tato práce baví a naplňuje a motivuje. Tak to je paráda, když člověk může dělat srdíčkem, když může dělat to, co chce. Jinak vaše vysněné povolání z dětství, Facebook, WhatsApp, rádia, čas, napište. Já za chviličku pozvu do Brna. Je tady skvělá výstava velkých aut a také muzika je jasná. Z rádia čas hrajeme a posílám za vámi hity, které milujete.
1: Rádio čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Odpoledne se můžeme těšit na sluníčko. Obloha by dneska měla být polojasná až oblačná a nejvyšší páteční teploty se mají pohybovat v rozmezí od 17 do 19 stupňů Celsia.

Přátelé, pokud ještě nemáte tip na dnešek a také sobotu, tak na brněnském výstavišti vás to určitě bude bavit. Je tady Transport Show Brno. Přesně, je to akce pro milovníky těch nablízkaných traků a velké dopravní techniky. Jinak vidění, tady bude dakarský speciál Aleše Loprajze, ale i také spanilá jízda traků centrem Brna. Dále workshopy, panelové diskuze pro dopravce a řidiče. Aby vám nevyhládlo každý festival, ano, tak to chce něco dobrého, jak se říká, zbodnout. Tak Burger Festival je pro vás připraven. Dále je tady hudební Transport Fest, takže bude i co poslouchat. Měření zraku pro řidiče zdarma. Prohlédnete si autobus hokejového klubu Kometa. Tohle bude včetně autogramiády. No a k tomu potom doprovodný program pro veřejnost a rodiny s dětmi. Takže přijďte omrknout mašiny a užít si svět velkých aut. Na brněnském výstavišti vás to bude rozhodně bavit. No a bavit dál budou i hity, které milujete tady od nás z rádia Čas, tak další várku. Muziky posílám za vámi.

0: cenách e-obuv ví.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku zvonařku 100 gramů za 19,90 a byla Camembert v Byla klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
3: Kámen a zahrada. kamen@zahrada.cz.
4: Samozřejmě, že si můžete koupit dodávku nebo rovnou autobus. S námi ale rodinku odvezete na výlet v pohodě s tím, co máte. Hacker Brno. Střešní boxy, nosiče kol a lyží. Hacker Brno. Partner pro vaši dovolenou. Naše prodejny najdete v Praze, Brně a Ostravě. www.hackerbrno.cz.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax. Rádio Čas. Hity, které

0: Svítek Rádia Čas je dneska štědrý a tak v té výherní lajně rád budu s vámi pokračovat. Po 11. hrajeme obědovku a zavoní to pizzou. Od Aleše Škloubala už dopředu dobrou chuť, vydařený pátek a s Honzou Gavalčíkem teď nejnovější zprávy. Bude 11.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Naším pátečním hostem byl Patrik Habo ze zážitkového areálu u Dobrého pastiéra v Čutkovské dolině na Liptově. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
12: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
13: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
14: Cenové stropy u benzínu se zvyšují, u nafty jdou dolů. Ve Vítkovicích vzniklo Centrum kybernetické bezpečnosti. Do české volejbalové reprezentace se vrátil nahrávač Bartůněk. Dobré páteční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Ministerstvo financí zveřejnilo cenové stropy na pohonné hmoty, které jsou v platnosti dnes. Benzín se může prodávat maximálně za 1,40 korun a 44 haléřů za litr. Nafta za 39 korun a 59 haléřů za litr. Stropy se v případě benzínu zvyšují, u nafty snižují.
1: Morava aktuálně.
14: V ostravských Vítkovicích se otevřelo nové centrum kybernetické bezpečnosti. Má pomáhat firmám i veřejným institucím čelit rostoucím kybernetickým hrozbám. Nabídne vlastní bezpečnostní služby i školení pro firmy a veřejnost. Vyhledávaný Seniorbus v Brně rozšiřuje svou nabídku. Službu už 10 let zajišťují řidiči dopravního podniku, kteří aktuálně obsluhují celkem 6 vozů, říká mluvčí společnosti Hana Tomaštíková.
15: Za 10 let řidiči provedli celkem 190 tisíc jízd, během kterých najezdili 2 miliony kilometrů. Protože zájem seniorů dlouhodobě převyšuje kapacitu služby, tak řešíme s městem rozšíření služby až o další 2 vozidla. Ta by měla začít jezdit ještě v průběhu tohoto roku.
1: Rádio Čas Sport.
14: Do české volejbalové reprezentace se před domácím turnajem Evropské ligy v Jihlavě vrátil nahrávač Luboš Bartůněk. V horácké aréně se semifinalisté loňského šampionátu utkají dnes s Bosnou a Hercegovinou a v neděli s Dánskem. A vypadá to, že odpoledne se můžeme těšit na sluníčko. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by dneska měla být polojasná až oblačná. A nejvyšší teploty se dneska mají pohybovat od 17 do 19 stupňů. Tolik zprávy, po 11. hodině pokračuje páteční dopoledne na Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
0: Já jsem ti říkal, že je slabší. Já se nesmíl ani vnitřně, jo. A teď se stydím, protože vždycky totiž donutíš se ponítí, že Lenko Filipová. Lišková, dobře, už si to pamatuju, Lišková. A ponížit, neponítit. Dívejte se a směje se pořád, no. Na druhou stranu budeme rádi, když se přidáte. Po víkendu, 6 až 9.
1: Radio Čas.

všechno, o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

Co si budeme páteční oběd chutnat nejlíp a když je zadarmo, tak se chutě zdvojnásobí. Pro někoho z vás to bude platit už za chvilečku a já opět rád pošlu poukaz na vonavou pizzu třeba do vaší firmy. Takže neodkládat mobil a šup s ním do zadní kapsy, ať jste ve hře. Hotel Šeško byla pátek, který bude podle vašeho gusta a z rádia čas dál hrajeme hity, které milujete. Zůstaňte s námi. Hity.

0: Odstartovala největší fotbalová událost roku, světový fotbalový šampionát. Letos tady probíhá ve třech státech a po 20 letech je s českou účastí. Hraje se ve Spojených státech, Kanadě, hraje se v Mexiku a první zápas Jižní Korea, Česko už je za námi. Možná jste si přivstali a tak jste to věděli, prohráli jsme 2-1. Chybělo trošku štěstí a tak třeba ve čtvrtek 18. června 18 hodin, kdy hrajeme s Jihoafrickou republikou, to dopadne líp. No a potom ještě čtvrtek 25. června, 3. hodina ráno, to si asi přivstaneme na zápas Česko-Mexiko. Takže fandíme s vámi a ještě stále je tady naděje na postup ze skupiny. Buďme upřímní, chtěli bychom tomu věřit. Tak teď zpátky k muzice, z Rádia Čas hrajeme hity, které milujete. Posílám za vámi.
1: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Přihlaste své děti na letní tábor plný zábavy a dobrodružství. Více na skalkaostrava.cz/tábory.
4: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
5: Kapitáni, kreativci, vodáci, v rozmarné slavnosti řeky Ostravice jsou zpět. Postav loď, získej 2000 na stavbu a hraj o 10 000. Registrace prodloužena do 10. června. Tvoje loď, tvoje show. Rozmarné slavnosti CZ. Akce proběhne v sobotu 13. června u mostu Miloše Sýkory.
6: Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí park Božiny Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Kristoval nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviná.cz.
7: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
8: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie My. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie My. Jedině na Rádiu Čas.
9: Rádio Čas. I ty, které miluješ.

0: Pohodové dopoledne s rádiem Čas, za chviličku to právě na našich vlnách zavoní obědem, rozjedu obědovku, takže rádio Čas na doslech, mobily při těle a štěstí do hry. Teď předpověď a posílám i tipy na skvělé akce, vybírejte.
1: Rádio Čas, pojďte se bavit.
0: Ano, přesně tak, teď jdeme na místa, kde určitě bude fajn, zítra můžete zajít na slavnosti města Founek. Tady vás čeká den plný zábavy, hudby, kulturního programu a aktivit pro celé rodiny. Možná ještě nemáte tip na sobotu a tak rád pozvu na velkou rodinnou akci Den pro rodinu. Takže tato sobota 11 až 19 hodin na fotbalovém hřišti TJ Sokol Pustkovec v Ostravě Porubě. Moderátorem akce je kolega Honza Kavelčík. Těšit se můžete na taneční vystoupení Myslivce Divadélko, Porubské trubače, soutěže, smyslohraní s Didy dětským světem a spoustu dalšího. Tady si užijete den plný her a zábavy. Tady prostě bude fajn. No a lákat bude i zámek Nová Horka a další ročník Květománie, oblíbené výstavy květin. Své umění tady představí florista Slávek Rabušic. Zítra se navíc můžete těšit na představení rasy Bišonků. Takže pokud jste si vybrali, užívejte, bavte se, ať to platí dál i při pátku s rádiem Čas. My hrajeme hity, které milujete. Opět posílám za vámi.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Odpoledne se můžeme těšit na sluníčko. Obloha by dneska měla být polojasná až oblačná. A nejvyšší páteční teploty se mají pohybovat v rozmezí od 17 do 19 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Obědy do vaší firmy, to je obědovka Rádia Čas, taky dneska doručíme až k vašim dveřím vaší firmy pizzu a to si pište, že bude chutnat. Tak jo, tak já jdu na telefonní číslo, které už je vybráno, i samozřejmě firma a na druhé straně by měla být dneska Lenka, tak já to vyzkouším. 6, 7, 6, 1, 3 a ještě 4, 4, 3. Tak, ale jo. Tak teď ještě připátku, aby byl čas zvednout telefon. Já věřím, že jo, že na to dojde. My chceme doručit vůňavou pizzu. Lenko, nejen pro vás, ale také pro vaše kolegy do práce.
1: Prosím.
0: Aleš Šklubal, Rádio Čas, obědovka. Tuším, že mluvím s paní Lenkou, je to tak?
1: Ano, ano.
0: Lenko, já vás zdravím. Přihlásila jste vaší firmu do obědovky. Jste takovým tím vstyčným kapitánem a budete přebírat křupavou pizzu. Už se na to těšíte?
1: No, určitě.
0: Tak už jste stihli při pátku. Já vždycky říkám fofry, oběd, něco sníst.
1: Ne, ještě ne.
0: Ještě ne? Tak jste hladový. Jo, hlad je nejlepší kuchař, to chutná úplně všechno. Ne, že by byla pizza špatná, ale každopádně chutnat bude. Lenko, tak teď to velmi důležité, podstatné, posloucháte Rádio Čas? Důkaz nějaký?
1: Ano, no. Posloucháme.
0: Tak.
1: Dneska ráno Lenka s Radimem, nebo celý den asi budete probírat práci.
0: Ano. Jako dítě měli jsme vysněnou nějakou tu práci. Vy jste měla něco vysněného jako dítě?
1: No, asi jo. Něco málo.
0: Splnilo se to? Šla jste zatím?
1: Částečně.
0: Tak to je dobře, palec nahoru. Lenko, tak teď už jenom dobrou chuť. Užijte si to vy, vaši kolegové. Vezeme pizzu, jak jsem říkal, až k vašim dveřím. Mám na vás mailovou adresu, takže teď posílám právě teď poukaz. Za chviličku přistane u vás. A k tomu všemu přeju dobrou chuť a děkujeme za přízeň.
1: Super, moc děkujeme.
0: Mějte se krásně, krásný pátek, krásný víkend. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme.

0: Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: Kámen a zahrada.
3: Připravili jsme pro vás nový sortiment. Třeba nádherné kamenné fontány, které vykouzlí z vaší zahrady opravdový ráj. A navíc právě teď nakoupíte vybrané dlažby za nízké ceny.
4: Já, tu se stavte!
3: Těšíme se na vás
2: v Kámen a zahrada.
3: V areálu Stavebniny Janík.
5: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete.

0: Vysněné povolání z dětství, tak to je naše téma a to padne i na hlavu. Majkyho, ahoj, už je se mnou ve studiu.
1: Krásné poledne, ahoj.
0: Tak o čem jsi sněl jako
1: No, malička? Já jsem chtěl být od malička pilot letadla.
0: Fakt, nekecím.
1: Jo, ano, byl to můj sen, takový dětský sen, za kterým jsem se šel a nakonec jsem je splnil částečně už tuto chvíli. Takže za to jsem rád.
0: Kdy budeš kupovat to svoje letadlo první?
1: No, to je asi píseň daleké budoucnosti, ale bylo by to krásné, no.
0: A k Vánocům chceš padák?
1: Já ho v tom letadle mám, které si půjčuju zatím. Takže.
0: Hele, a to je takové letadlo, které má ten padák, jakože letadlo má padák, jo?
1: Ano, to je padák pro celé letadlo, jo, já lítám s ultralehkým letadlem, takže tam je padák pro celé letadlo. A nejhorší je, že nehody se stávají nejvíce při vzletu, nebo hlavně při přistání a tam ten padák už moc jako...
0: Je jich pořád méně než na cestách, no.
1: Ano, to je pravda, to je pravda.
0: Takže letec, moderátor a také pokračovatel v téma naše vysněné povolání z dětství, Majky, bude s vámi. Já se už pro dnešek loučím, mějte se moc krásně, krásný víkend a máme tady aktuální zprávy pro vás a k obědu samozřejmě dobrou chuť.
2: Dobré ráno, Moravo. Ranní espresso s Investonou.
3: Našimi hosty byli Petr Jurča, Key Account Manager, a Vojtěch Olbrecht, specialista ekonom ze společnosti Investona. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Ranní espresso s Investonou.
4: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
9: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím, Dana Sislová.
10: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
11: Řidiči, aktuálně pozor v Havířově na ulici Československé armády. Havarovala tady dvě osobní auta a zdržet se můžete také na trase Mohelnice Lípník nad Bečvou, kde policisté vyšetřují dopravní nehodu dodávky a nákladňáku. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: Česko ztrácí obyvatele. V karvinských ulicích bude více strážníků a na Zlínsku vzniknou další cyklostezky. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Česko ubývá obyvatel. V prvních třech měsících letošního roku klesl počet lidí o necelých 20 tisíc na 10 milionů a 900 tisíc. Podle statistiků za to může stěhování i rekordně nízká porodnost, která klesá už pátým rokem. Od ledna do března zemřelo dvakrát více lidí, než kolik se narodilo dětí. Úbytek obyvatel navíc ovlivnil i odchod cizinců, kterým v zemi skončila platnost dočasné ochrany.
4: Morava aktuálně.
11: Obyvatelé Karviné budou v ulicích potkávat více strážníků. Městská policie zavádí několik nových opatření, která jsou zaměřená na bezpečnost a prevenci. Více uvedl primátor města Jan Wolf.
12: V současné době jsme se dohodli s novým ředitelem městské policie na drobné organizační úpravě městské policie. Vzniknou nové tříčlenné hlídky, které budou v terénu. Ten cíl je jednoznačný, a to posílit tu terénní práci městských policistů tak, aby ten pocit bezpečí našich občanů byl zase větší.
11: Zlínský Ústecký kraj investuje přes 20 milionů korun do 10 cyklistických projektů. Nové stezky a lávky vyrostou například na Vizovicku mezi Zádveřicemi a Rakovou, na Vsetínsku a v údolí Rožnovské Bečvy. Stavět se bude také na Horní Bečvě a na trase mezi Svatým Štěpánem a Sidonií. Finance podpoří i přípravu tras kolem Slavičína nebo Valašského Meziříčí.
2: Rádio Čas, sport.
11: A čeští fotbalisté neudrželi náskok a do mistrovství světa v Americe vstoupili porážkou 1-2 s Jižní Koreou. Druhý duel budou hrát ve čtvrtek s Jihoafrickou republikou. V sobotu čekáme oblačno až zataženo, ojediněle polojasno, přes den také s občasným deštěm nebo přehánkami a teplotami mezi 20 až 24 stupni. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
13: Já jsem ti říkal, že je slabší. Já se nesmíl ani vnitřně, jo? A teď se stydím. No, vždycky totiž donutíš se ponítí, že Lenko Filipová. Líšková, dobře, už si to pamatuju, Líšková. A ponížit, ne ponítit. Dívejte se a směje se pořád, no. Na druhou stranu budeme rádi, když se přidáte. Po víkendu, 6 až 9.
2: Rádio Čas.
14: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

páteční odpoledne, no to je radost proušit, to slyšet, aspoň pro ty z nás, kteří nemusíme o víkendu pracovat, tak páteční odpoledne s Rádiem Čas. Samozřejmě také z hity, které milujete, my se dneska budeme věnovat tématu, které řešíme na Facebooku, na WhatsAppu. Ptáme se, jaké povolání jste chtěli dělat jako malí, tak dejte vědět i vy ostatní. No a za chviličku tady mám také další zajímavé téma, budeme řešit, jaké jsou nejčastější důvody k rozchodům v roce 2026. Podrobnosti za chvilku, teď už muzika. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, jak jsem slíbil, tak se podíváme na důvody rozchodu v roce 2026. Kdyby se mě na to někdo zeptal, tak si tipnu, že to budou asi nevěry nebo popřípadě nějaké neshody, ale není tomu tak, protože mezi nejčastější problémy patří naopak peníze, tedy dluhy, rozdílný přístup k utrácení nebo nemožnost dosáhnout společných finančních cílů. Mimo to jsem se dočet, že odborníci varují a upozorňují, že rostoucí životní náklady a finanční stres se stávají jedním z největších tlaků na moderní vztahy, takže žádné nevěry ani neshody, ale naopak peníze. Ode mě za chviličku další muzika, hity, které milujete, a řekneme se, jakým způsobem ještě vyhrát nějaké ceny nebo finance právě v éteru Rádia Čas.
1: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box. Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1...
2: Bereš nebo hraješ dál? Ale pozor, když to přeženeš, box se zavře.
3: A ty odcházíš s nulou.
1: Rozhodni se správně.
2: Skřítkův poklad Rádia Čas.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
5: Hity, které milujete.
6: Radio Čas. Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
2: To se ještě domluvíme.
3: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
4: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
3: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
4: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
5: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
3: Vystoupí Lucie Bílá, MiG-21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
5: Vstupenky na ticketportal.cz.
6: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
7: Kapitáni, kreativci, vodáci, v rozmarné slavnosti řeky Ostravice jsou zpět. Postav loď, získej 2000 na stavbu a hraj o 10 000. Registrace prodloužena do 10. června. Tvoje loď, tvoje show. Rozmarné slavnosti CZ. Akce proběhne v sobotu 13. června u mostu Miloše Sýkory.
5: WhatsApp Rádia Čas.
8: 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
9: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: A to rádio čas s naším rádiem. Krom toho, že vám hrajeme hity, které milujete, tak si můžete přijít také na slušnou sumičku a něco pěkného vydělat. Stačí jenom poslouchat naše rádio a čekat, jakmile padne výherní výzva, která zní přesně takhle.
1: Skřítkův poklad na rádiu čas.
0: No a v tu chvíli volat sem k nám do studia 77 66 12 800 a pokud se dovoláte u mě jako třetí v pořadí, tak máte šanci se zasoutěžit a otvírat výherní boxy, ve kterých jsou schované penízky. No ale taky se může stát, že otevřete box, ve kterém je úplné prázdno a v tom případě odcházíte také s prázdnou. No, záleží čistě na vás, jestli budete riskovat nebo budete více při zemi. Já jsem zvědav, jestli ještě dneska budeme nadělovat. Každopádně dva pokusy zbývají, tak buďte ve střehu. Teď se ale pojďme podívat na počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Odpoledne se můžeme těšit na sluníčko. Obloha by dneska měla být polojasná až oblačná. Nejvyšší páteční teploty se mají pohybovat v rozmezí od 17 do 19 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.
4: Žiju příběh z Lepurela. Skládám stránku ke stránce.

Radio Čas. Hity, které miluje.

0: Posloucháte Rádio Čas, víkend je před námi a pokud ještě nemáte plány a chtěli byste s rodinkou někam vyrazit, tak tady mám pro vás pozvánku na TJ Sokol Pustkovec v Ostravě Porubě, protože už je zítra mezi 11. až 19. hodinou tady bude probíhat Den pro rodinu. Moderátorem celé akce bude náš kolega a zprávař Honza Gavelčík a těšit se můžete třeba na taneční vystoupení, myslivce, divadelko, porubské trubače, soutěže, smyslohraní s dedy dětským světem a spousty dalšího. Tak pokud vyrazíte, tak si rozhodně užijete den plný her, zábavy, tvoření skvělé muziky a společných zážitků. Tak pokud vyrazíte, příjemnou zábavu.
1: Tohle nebude obyčejné léto. Tohle bude léto, které uslyšíš všude kolem sebe. Velké výhry, velké zážitky a hity, které milujete. Megaléto Rádia Čas se blíží. Poslouchej Rádio Čas. Už brzy odstartujeme léto, které milujete.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radiočas. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu. Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
4: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
2: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
4: Co si vezmu na sebe?
2: Zalando.
1: Samozřejmě, že si můžete koupit dodávku nebo rovnou autobus. S námi ale rodinku odvezete na výlet v pohodě s tím, co máte. Hacker Brno. Střešní boxy, nosiče kol a lyží. Hacker Brno. Partner pro vaši dovolenou. Naše prodejny najdete v Praze, Brně a Ostravě. www.hackerbrno.cz
5: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
6: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz
2: Hity, které milujete. Radio

0: Za 4 minutu je 13. hodina, po 13. můžu slíbit, že budeme soutěžit se Skřítkem, ale v tuto chvíli předávám slovo Marcelce. Čekají nás informace z dopravy a také zprávy, ve kterých si povíme, že lékaři varují před tropickými nemocemi.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
4: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
5: Hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových,

0: Řidiči aktuálně pozor na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou. Stále se tady odklízí následky dopravní nehody mezi dodávkou a nákladňákem. A nehoda dvou vozidel komplikuje provoz na hlavním tahu u Pohořelic v okrese Brno-Venkov. Tady zasahují i všechny složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Lékaři varují před tropickými nemocemi. Zlínský kraj podpoří řemesla a známe vesnici roku Moravskoslezského kraje. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Češi stále častěji jezdí na dovolenou do exotiky a riskují své zdraví. Podle lékařů totiž mnozí před cestou neřeší očkování ani další zdravotní doporučení. Z některých zemí, jako například Thajska, Egypta, Tuniska nebo Maroka, pak vozí nebezpečné nemoci, například malárii, tyfus nebo žloutenku. Po dovolených pak pacienti plní nemocnice. Důležité je také nepít jinou vodu než balenou.
1: Morava aktuálně.
0: Zlínský kraj opět podpoří žáky řemeslných oborů. Hejtmanství mezi ně rozdělí formou stipendií téměř 2 miliony korun. Pokračuje krajská radní pro oblast školství Jindra Mikuláštíková.
2: Zlínský kraj už poměrně dlouhou dobu dotuje takzvané malopočetné učební obory. Jedná se zejména o řemeslné obory, u kterých chceme zvýšit zájem žáků. Jde o to vypíchnout ty nejvíce ohrožené obory, jako například lempíř, rezník, uzenář, obuvník. Takže máme zájem o to, aby děti nastupovaly i na tradiční řemesla.
0: Dolní Životice z Opavska se staly vesnicí roku 2026 Moravskoslezského kraje. V jubilejním, a to 30. ročníku porotu oslnili spolkovým životem, prací s mládeží a podporou mezigeneračního soužití. Za vítězství získali 500 000 korun a postupují tak do celostátního finále. Druhé místo pak obsadila Dolní Lomná a třetí skončila Chotěbus.
1: Rádio Čas, sport.
0: A volejbalistky Olomouce nebudou hrát v příštím ročníku extraligy. Klub má údajně finanční problémy, kvůli kterým bude jen těžko získávat extraligovou licenci. Pětinásobné šampionky tak nahradily vítězky první ligy České Budějovice, které prohrály baráž s Olympem. V sobotu čekáme oblačno až zataženo, ojediněle polojasno, přes den také místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: No. Já jsem ti říkal, že je slabší. Já se nesměl ani vnitřně, jo? A teď se stydím. No, vždycky totiž donutíš se ponítí, že Lenko Filipová. Líšková, dobře, už si to pamatuju, Líšková. A ponížit, ne ponítit. Dívejte se a směje se pořád, no. Na druhou stranu budeme rádi, když se přidáte. Po víkendu, 6 až 9. Rádio Čas.

0: práce, takže...
1: Skřítkův poklad na Rádiu Čas.
0: Tady je výzva a já v tuto chvíli otvírám linku sem k nám do studia 77 66 12 800 a protože mé oblíbené číslo je číslo 3, tak pokud se dovoláte jako třetí v pořadí, tak máte šanci soutěžit a vyhrát si nějaké peníze se Skřítkem.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak je to tady dnešní čtvrtý pokus a dovolal se nám Ivan. Krásné odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám i všem posluchačům.
0: Ivane, odkud nám voláte?
1: No, takové malé vesničky, kousek od Brna.
0: A jak se jmenuje vesnička?
1: Nová Ves.
0: Tak posíláme pozdravy do Nové Vsi. Jak trávíte páteční odpoledne?
1: Tak momentálně jsem po obědě, dáme si kafe a sedím v křesle a čekám na skřítka, až otevře svůj poklad.
0: A to se vám podařilo, dovolal jste se jako třetí, tak nebudem to protahovat. Můžeme teda otvírat?
1: Můžeme.
0: Tak jdeme na to.
2: Otevírám Box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
0: Tak máme na kontě stovečku, ono může tam být klidně jenom jedna stovka, ale také tam můžou být tisíce. Minulou hodinku, nebo když jsme soutěžili předtím, tak tam bylo dokonce 1700. Tak já se ptám na váš verdikt, pokračujeme?
1: Pokračujeme.
0: Tak jdeme dál, druhý box.
2: 200.
0: Ještě tam něco je, máme 200.
1: Pokračujeme.
0: Jdeme dál.
2: 300.
0: 300 na kontě.
1: Pokračujeme.
0: Jdeme dál, čtvrtý box.
2: 400.
1: Pokračujeme.
0: Tak jdeme na pátý box. Ejda.
1: Tak se nedá nic dělat.
0: Tak nedá se nic dělat, trošku mě to mrzí, protože 400 opravdu nejsou nic moc, ale jak říkám, nikdy nevíme, co tam
1: hra
0: je.
1: Hra je hra.
0: Každopádně v soutěži jste nadále, můžete soutěžit i dál. A dobrou zprávou je to, že i tak získáváte dárkový balíček od našeho sponzora Investony. Tak alespoň takové něco.
1: Děkuju moc.
0: Tak mi zůstaňte mi na telefonu, ještě vyřešíme podrobnosti a gratuluju aspoň k tomu.
1: Děkuju moc. Naschledanou.
0: Naslyšenou. No a jak jste slyšeli, v tuto chvíli jsme se skřítkem nenadělovali, ale i vy ostatní ještě máte šanci. Dneska poslední pokus zbývá, tak snad se to tam podaří.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Matchmatch, Vesna, Čechomor, Vypsaná Fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
5: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
6: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
5: Hity, které milujete. Radio
7: Čas. Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
8: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
11: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
10: Vstupenky na ticketportal.cz.
12: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
13: To se ještě domluvíme.
11: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
14: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v olomouckém kraji.
11: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
14: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
13: Breda Point se otevírá 13. června. Nový prostor v přízemí ikonické Bredy v Opavě bude po celý den přístupný veřejnosti. Zastavte se na program, tematický desert, kávu nebo drink. Sobota 13. června. Více na bredaopava.cz.
15: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
16: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
15: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
17: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
18: www.podpovrchem.com.
17: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
19: Hity, které milujete.

0: I v tuto chvíli vám dělá společnost Rádio Čas a já tady mám pro vás pozvánku, kterou byste si rozhodně neměli nechat ujít, protože už v sobotu 13. června se otvírá Breda Point, což je dočasný prostor přízemí Staré Bredy v Opavě. No a po celý den bude připraven bohatý program a v čase od 11 do 14 hodin bude přímo z místa probíhat také živé vysílání s naší moderátorkou Evou Rigler. No a těšit se můžete na zajímavé rozhovory s hosty, kteří se podílejí na budoucnosti Bredy. Mimo jiné celá akce startuje v 8 hodin 30 minut, kdy se otvírá. V 9 hodin nás čeká slavnostní otevření, které bude spojené se symbolickým zakrojením dortu. No a následně se můžete těšit třeba na prezentaci návrhu budoucí Bredy, skryté tajemství Bredy, také kávu s projektovým týmem. No ale nebude chybět ani chillzona, bude tady DJ, spousta skvělých drinků, posezení a atmosféra večerní Bredy. Takže akce pro celou rodinu, pokud vyrazíte, rozhodně nebudete litovat, už tuto sobotu 13. června Breda Point Opava. No a já už posílám další muziku a hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V sobotu se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Většinou bude oblačno až zataženo, ojediněle polojasno, přes den také místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni. Na horách tak naměříme kolem 14 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

0: Štěpátku, posloucháte Rádio Čas a my se podíváme na téma, které řešíme dneska v éteru, na Facebooku a na WhatsAppu. Ptáme se, jaké povolání jste chtěli dělat jako malý. Tak pojďme se podívat na vaše komentáře. Kača píše veterinářka, advokátka, učitelka, psycholožka. Jirka napsal popelář a to si myslím, že je taková klasika u mužů. Znám spousta kamarádů, kteří jako malí chtěli být popeláři. A co by ne? Ono to vypadá tak fajn jezdit na tom autě, že jo, venku. Myslím si, že možná nějakou dobu i mě to lákalo. Martina napsala, já jsem chtěla být princezna, teď prodávám karneválové kostýmy, tak nemám od princezen daleko. I já si občas nějaké ty šaty vyzkouším. A já si myslím, že princezna je každá žena svým způsobem. Tak dejte vědět i vy ostatní, jak to máte, pište na Facebook, na WhatsApp, popřípadě, jestli se vám to dětské přání splnilo. Budeme se tomu ještě dnes odpoledne věnovat a já už posílám muziku.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Naším pátečním hostem byl Patrik Habo ze zážitkového areálu u Dobrého pastiéra v Čutkovské dolině na Liptově. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
2: Zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio
4: Čas. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. Jaké

klubu FI. Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru.

0: Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
1: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.

0: Radiočas. Radiočas. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které...

0: Dnes se mnou s Mirkem Rešlem za 4 minuty 14. hodina. Teď už si slovo bere Marcelka. Míříme na cesty a za chviličku také zprávy, ve kterých si řekneme, že v Česku začíná houbářská sezóna.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernet Stock půl litru za 98,90 pouze v pátek a Billa Camembert v Billa klubu za 19,90. Billa. To dobré začíná u nás.
4: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
8: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
9: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
10: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor. V Ostravě na Balbínově ulici havarovala tady dvě osobní auta. Komunikace je momentálně uzavřena a doprava odkloněna. Dále buďte opatrní také na trase Lipník nad Bečvou Mohelnice poblíž benzínky, kde se střetlo nákladní auto s dodávkou. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Česko začíná houbařská sezóna, Bohumín hraje šachy a Jeseníky mají novou turistickou útulnu. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy, vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Houbařská sezóna v Česku začíná nabírat na síle. Po deštivých dnech se v lesích objevují hřiby, křemenáče i kozáci. Podle odborníků se houby vyskytují na většině území Česka. Dobré úlovky hlásí například Olomoucký kraj. Naopak ve zlínském regionu houbaři bojují se suchem. Nejlepší vyhlídky mají zatím příhraniční horské oblasti, například Beskydy nebo Jeseníky.
11: Morava aktuálně.
10: V Bohumíně se zrodil fenomén, který je na české poměry výjimečný. Šachy tady pravidelně hraje téměř 300 dětí, což také město řadí mezi republikovou špičku. A jak nám řekla mluvčí radnice Jana Končítková, výjimkou nejsou ani děti z mateřinek.
12: Úspěch při náboru dětí je u nás v Bohumíně jednoduchý. Místo čekání, až děti objeví královskou hru sami nebo s pomocí rodičů, přichází ona aktivně za nimi do škol, do družin i mateřinek. Dnes už se s figurkami pravidelně potkávají i předškoláci, těm nejmenším aktivním hráčům ještě nebylo 6 let. Výuku zajišťují certifikovaní trenéři přímo ve školách a školkách.
10: Na Jelení studánce v Jeseníkách začala sloužit turistům nově opravená kamenná útulna i s pramenem vody. Na rozdíl od běžných otevřených přístřešků je plně uzavřená, chrání před větrem a má novou střechu. Slouží výhradně k nouzovému přespání na jednu noc a platí v ní zákaz ohně a povinnost odnést odpadky.
11: Rádio Čas, sport.
10: A tenistka Barbora Krejčíková postoupila na travnatém turnaji v Kertechem-Bosso do semifinále. Rumunku Elenu Gabrielu Ruseovou porazila jasně 6-1, 6-2. V boji o postup do finále se utká s Polkou Magdou Linetovou a nebo Zeynep Senmezovou z Turecka. Sobotní počasí nám nabídne oblačno až zataženo, ojediněle polojasno, místy také s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
11: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
13: Já jsem ti říkal, že je slabší. Já se nesmíl ani vnitřně, jo? A teď se stydím, no jo, vždycky totiž donutíš se ponítíš, že Lenko Filipová. Líšková, dobře, už si to pamatuju, Líšková. A ponížit, ne ponítit. Dívejte se a směje se pořád, no. Na druhou stranu budeme rádi, když se přidáte. Po víkendu, 6 až 9.
11: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
14: Třeba! No.

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Páteční odpoledne s rádiem Čas, no a pokud nevíte kam vyrazit, protože víkend je před námi, tak jako vždy i dnes tady pro vás mám plány a tipy, co můžete o víkendu podniknout. No a v éteru rádia Čas ještě dneska budeme nadělovat a soutěžit. Jak, tak to také prozradím v této hodince. Teď už ale hity, které milujete.
1: Hity, které milujete.

0: to bude žít tento víkend a dnes tady mám pro vás pozvánku do Oder, protože dneska i zítra tady probíhají Oderské dny 2026 a to v areálu Dělnického domu v Odrách. Jedná se o multižánrový festival plný hudby, zábavy a doprovodného programu. Vystoupí tady třeba Kamil Střihavka a The Leaders, Noha, Berenika Kohoutová, také Radek Bakalář, Galia Brothers a mnoho, mnoho dalších. Podrobnosti na oderskedny.cz. No a pozvánku tady mám i na příští týden, nebo příští víkend, chcete-li, na Opavský slunovrat. Je to kulturní festival, který se odehrává každoročně na konci června v historickém centru Opavy. A i letos luxusní line-up Vypsaná fixa, Mňaga až Ďorb, Lenka Dusilová band a mnoho, mnoho dalších. I tady najdete podrobnosti na festivalslunovrat.cz. Tak se hlavně příjemně bavte.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Partnery akce jsou
4: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí park Boženy Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Kristovao nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviná.cz.
10: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
9: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
10: Vstupenky na ticketportal.cz.
11: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
12: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Duncars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
13: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax.
3: Radio Čas.

0: čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: V sobotu se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Většinou bude oblačno až zataženo, ojediněle polojasno, přes den také místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni. Na horách pak naměříme kolem 14 stupňů Celsia.
2: Hity, které milujete.

0: Já se stále pročítám komentáře, které píšete na našem Facebooku a WhatsAppu k tomu, jaké povolání jste chtěli dělat jako malý. A Adam tady napsal, že chtěl být milionář a že se mu to stále nesplnilo. No, tak jen tak k tomu, ono nevím, jestli úplně milionářem, ale k nějaké té korunce se s naším rádiem můžete přijít. A to díky zlatému nebo našemu skřítkovi, který vám neustále každý všední den od pondělí do pátku pětkrát denně naděluje peníze. Stačí jenom poslouchat náš éter a jakmile padne tato výzva.
1: Skřítku v poklad na rádiu Čas.
0: Tak volat sem k nám do studia 77 66 12 800. No a pokud se dostanete a dovoláte ve správném pořadí, tak máte šanci otevírat boxy, ve kterých jsou skryté penízky a nějaké ty peníze si z éteru rádia Čas odnést. A aby toho nebylo málo, tak jednou za den je tady bonusové kolo, které je pokaždé jinak, a to automaticky, ať už vyhráte nebo ne, získáváte 3000 korun na investování s Investonou. Tak já držím palce, ať se to podaří a ať ještě dneska nadělujeme, protože u mě to zatím nevyšlo.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.
3: Hledá se žena, dobrá zpráva, může chtít víc než moje práva.
2: Hity, které milujete.

0: I v tuto chvíli vám dělá společnost Rádio Čas a já tady mám pro vás pozvánku, kterou byste si rozhodně neměli nechat ujít, protože už v sobotu 13. června se otvírá Breda Point, což je dočasný prostor přízemí Staré Bredy v Opavě. No a po celý den bude připraven bohatý program a v čase od 11 do 14 hodin bude přímo z místa probíhat také živé vysílání s naší moderátorkou Evou Rigler. No a těšit se můžete na zajímavé rozhovory s hosty, kteří se podílejí na budoucnosti Bredy. Mimo jiné celá akce startuje v 8 hodin 30 minut, kdy se otvírá. V 9 hodin nás čeká slavnostní otevření, které bude spojené se symbolickým zakrojením dortu. No a následně se můžete těšit třeba na prezentaci návrhu budoucí Bredy, skryté tajemství Bredy, také kávu s projektovým týmem. No ale nebude chybět ani chillzona, bude tady DJ, spousta skvělých drinků, posezení a atmosféra večerní Bredy. Takže akce pro celou rodinu, pokud vyrazíte, rozhodně nebudete litovat. Už tuto sobotu 13. června Breda Point Opava. No a já už posílám další muziku a hity, které milujete.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jihočeské máslo 250 gramů a Tesco Meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
5: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Kámen a zahrada.
8: Připravili jsme pro vás nový sortiment. Třeba nádherné kamenné fontány, které vykouzlí z vaší zahrady opravdový ráj. A navíc právě teď nakoupíte vybrané dlažby za nízké ceny.
9: Já, tu se stavte!
8: Těšíme se na vás
7: v Kámen a zahrada.
8: V areálu Stavební Nyjaník.

Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.

0: blíží za 5 minutek. Samozřejmě nás čekají zprávy, ale ještě předtím předám stráž a mikrofon a kormidlo, jak tomu říkám, se mnou už je tady Terka Puferka. Krásné odpoledne.
1: Čauky, jdem to přebrat.
0: Jdem to přebrat, my dneska řešíme dětství, nebo konkrétně to, čím jsme chtěli být v dětství. Tak jak to bylo u tebe?
1: No tak u mě to bylo velice jednoduché. Já jsem chtěla být zpěvačka a dělat v televizi a tak nějak čirou náhodou se to nakonec podařilo.
0: Tak se to podařilo. To je pěkné. Více takových příběhů dejte nám vědět i vy ostatní. Budeme to i s Terkou po 15. řešit. Teď už ale předávám slovo Marcelce, informace z dopravy a také nejčerstvější zprávy.
2: Dobré ráno, Moravo. Ranní espresso s Investonou.
3: Našimi hosty byli Petr Jurča, Key Account Manager, a Vojtěch Olbrecht, specialista ekonom ze společnosti Investona. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Ranní espresso s Investonou. Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
9: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
10: Samozřejmě, že si můžete koupit dodávku nebo rovnou autobus. S námi ale rodinku odvezete na výlet v pohodě s tím, co máte. Hacker Brno. Střešní boxy, nosiče kol a lyží. Hacker Brno. Partner pro vaši dovolenou. Naše prodejny najdete v Praze, Brně a Ostravě. www.hackerbrno.cz.
11: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě Petřkovicích. V ulici u Sokolovny havarovala 2 osobní auta. Nehoda 2 vozidel také komplikuje provoz v Havířově v ulici u Křížů. A na trase Ostrava-Ostravice u Bašky na Frýdecko-Místecku se můžete zdržet také kvůli nehodě 2 vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: Česko ztrácí obyvatele. V karvinských ulicích bude více strážníků a na Zlínsku vzniknou další cyklostezky. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Česko ubývá obyvatel. V prvních 3 měsících letošního roku klesl počet lidí o necelých 20 tisíc na 10 milionů a 900 tisíc. Podle statistiků za to může stěhování i rekordně nízká porodnost, která klesá už 5. rokem. Od ledna do března zemřelo 2x více lidí, než kolik se narodilo dětí. Úbytek obyvatel navíc ovlivnil i odchod cizinců, kterým v zemi skončila platnost dočasné ochrany.
2: Morava aktuálně.
11: Obyvatelé Karviné budou v ulicích potkávat více strážníků. Městská policie zavádí několik nových opatření, která jsou zaměřená na bezpečnost a prevenci. Více uvedl primátor města Jan Wolf.
12: V současné době jsme se dohodli s novým ředitelem městské policie na drobné organizační úpravě městské policie. Vzniknou nové 3členné hlídky, které budou v terénu. Ten cíl je jednoznačný, a to posílit tu terénní práci městských policistů tak, aby ten pocit bezpečí našich občanů byl zase větší.
11: Zlínský kraj investuje přes 20 milionů korun do 10 cyklistických projektů. Nové stezky a lávky vyrostou například na Vizovicku mezi Zádveřicemi a Rakovou, a na Vsetínsku a v údolí Rožnovské Bečvy. Stavět se bude také na Horní Bečvě a na trase mezi Svatým Štěpánem a Sidonií. Finance podpoří i přípravu tras kolem Slavičína nebo Valašského Meziříčí.
2: Rádio Čas, sport.
11: A čeští fotbalisté neudrželi náskok a do mistrovství světa v Americe vstoupili porážkou 1-2 s Jižní Koreou. Druhý duel budou hrát ve čtvrtek s Jihoafrickou republikou. sobotu čekáme oblačno až zataženo, ojediněle polojasno, přes den také s občasným deštěm nebo přehánkami a teplotami mezi 20 až 24 stupni. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
13: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
14: Já jsem ti říkal, že je slabší. Já se nesměl ani vnitřně, jo? A teď se stydím. No, vždycky totiž donutíš se ponítí, že Lenko Filipová. Líšková, dobře, už si to pamatuju, Líšková. A ponížit, ne ponítit. Dívejte se a směje se pořád, no. Na druhou stranu budeme rádi, když se přidáte. Po víkendu, 6 až 9. Rádio Čas.

0: Jste s námi na vlnách Rádia Čas, od mikrofonu se hlásí Terka Puferka, no a když už nám tady škvoři dospívali píseň Síla starých vín, tak si na to víno posvítíme, protože je tady pátek a on víkend často s vínem souvisí. Představte si, že historie vína, ta už se píše 8000 let. Původní zmínky, úplně první, pocházejí z Gruzie, ale samozřejmě asi nejvíce potom víno proslavili Římané, kteří mimochodem do vína přidávali i různé přísady, jako třeba olivový olej, sůl, pryskyřici, opravdu zajímavé věci. Potom teda, když se podíváme na toho největšího producenta vína, tak je jim samozřejmě Francie. No a to, co mě zaujalo asi úplně nejvíce, víte, kolik litrů se každý rok na světě vypije? Zkuste si tipnout a já to nebudu dlouho natahovat. Je to prosím pěkně 24 miliard litrů vína. To by byla party.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a já doufám, že si užíváte pohodové páteční odpoledne a hlavně, že se pořádně těšíte na víkend. Těch akcí bude probíhat opravdu velká spousta, na což si mimochodem posvítíme i v rámci vysílání. Teď bych ale chtěla upozornit na jednu akci, která nebude úplně tento víkend, ale za trošku delší čas. Na druhou stranu byla by velká škoda, kdybyste tohle datum neměli ve svých diářích. A jedná se o 21.11., kdy v Ostravar aréně propukne náš legendární megakoncert Rádia Čas pro všechny bezva lidi. Opět to bude obrovská zábava, čeká vás rozsáhlý program a nezapomenutelná atmosféra. Nejenom, že přijede světoznámá skupina Europe, která v rámci svého evropského turné ke 40. výročí vydání legendárního alba The Final Countdown navštíví náš megáč, ale zároveň tam bude také David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Takže věřím, že to bude absolutně úžasné, no a už teď jsou k dostání vstupenky, takže doporučuji na to mrknout.
1: Otevírám výherní box.
2: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
1: Odpočítávám. 3, 2, 1.
2: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
1: Tak co? Jdeš do toho?
2: Skřítkův poklad. Jedině na Rádiu Čas.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete.
5: Rádio Čas.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
13: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory? Toho všeho můžete být součástí.
14: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
15: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
14: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
16: KP Revital Ostrava.
17: Vaše práce,
14: vaše stopa.
17: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.
18: Michal Fest Ostrava. Festák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
19: Vystoupí Lucie Bílá, MiG-21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal, herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
12: Vstupenky na ticketportal.cz.
8: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
4: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
1: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
4: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
2: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
4: Rádio Čas.
8: Hity, které milujete.

0: Posloucháte Radio Časno a pokud byste náhodou chtěli vyrazit do zoologické zahrady v Ostravě, tak dobrou zprávou je, že už tam jsou všechna zvířata přesně tam, kde mají být, nejenom protože se už oficiálně všechna zvířata navrátila do svých venkovních výběhů po zimním přesunutí, ale hlavně dorazil i král Jelimán, kterému se podařilo přesně před týdnem utéct, celý víkend ho hledali. Nakonec se ukázalo, že se nachází někde mezi Slezskou Ostravou a Muglinovem, přičemž ho našli na třešni. Díky bohu nikomu neublížil, protože vím, že se dávala taková velké varování, ať na něho hlavně nikdo nešahá, ať se s ním nemazlíte, že to opravdu není přítulný typ a naopak může být velmi agresivní. Dopadlo to všechno dobře, takže i tady tohoto uprchlého krále Jelimána si můžete prohlédnout. No a myslím si, že počasí by mělo být vyhovující zejména v neděli, kdy nás čeká spoustu sluníčka, ale jak přesně to bude vypadat zítra, to už nám řekne Marcelka.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V sobotu se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Většinou bude oblačno až zataženo, ojediněle polojasno, přes den také místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni. Na horách pak naměříme kolem 14 stupňů Celsia. Hity.

0: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Kláješ se v raku, kterou přesunu se dát. Všude dobře, doma nejlíp, raky začnu se
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Radio Čas, no a přátelé, určitě doporučuji zítra naladit naše vlny Rádia Čas, a to konkrétně po 10. hodině, protože poběží repríza pořadu Jeste s rozumem, který má pod palcem naše Evička Rigler, přičemž tentokrát jsme měli speciální díl, který se věnoval zmrzlině, která je ta úplně nejlepší, kterou se zvolit, pokud hlídáte linii, která je úplně top výhra při hubnutí, je nejlepší sorbet a nebo nejméně kalorická vodová. A co třeba smetanové nanuky v čokoládě? Jak je to s nimi? To všechno si s Evičkou rozeberete. A pokud byste nestihli zítra, tak další repríza běží v neděli po 15. hodině. No a samozřejmě každé úterý po 11. je opět premiéra.
1: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů, a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
2: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
5: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Posloucháte Rádio Čas, no a už jsou tady zprávy ze světa i z domova, také čerstvé informace ze silnic. No a s další hodinou přijde i soutěž s naším skřítkem. Mimo to, pokud máte alespoň volnou chvíli, určitě se zastavte na našem Facebooku Rádia Čas a napište nám, jaké povolání jste chtěli dělat jako malí, co byl ten velký sen a zdali se to nakonec splnilo. I na to si v další hodince posvítíme.
2: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Naším pátečním hostem byl Patrik Habo ze zážitkového areálu u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptově. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio
6: Čas. Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
11: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Havířově v ulici U Křížů. Stále se tady odklízí následky dopravní nehody dvou osobních aut a komplikace v dopravě zůstávají také na trase Ostrava-Ostravice u Bašky na Frýdecko-Místecku. Policisté tady řeší bouračku dvou vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Lékaři varují před tropickými nemocemi. Zlínský kraj podpoří řemesla a známe vesnici roku Moravskoslezského kraje. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Češi stále častěji jezdí na dovolenou do exotiky a riskují své zdraví. Podle lékařů totiž mnozí před cestou neřeší očkování ani další zdravotní doporučení. Z některých zemí, jako například Thajska, Egypta, Tuniska nebo Maroka, pak vozí nebezpečné nemoci, například malárii, tyfus nebo žloutenku. Po dovolených pak pacienti plní nemocnice. Důležité je také nepít jinou vodu než balenou.
1: Morava aktuálně.
0: Zlínský kraj opět podpoří žáky řemeslných oborů. Hejtmanství mezi ně rozdělí formou stipendií téměř 2 miliony korun. Pokračuje krajská radní pro oblast školství Jindra Mikuláštíková.
2: Zlínský kraj už poměrně dlouhou dobu dotuje takzvané malopočetné učební obory. Jedná se zejména o řemeslné obory, u kterých chceme zvýšit zájem žáků. Jde o to vypíchnout ty nejvíce ohrožené obory, jako například lempíř, rezník, uzenář, obuvník. Takže máme zájem o to, aby děti nastupovaly i na tradiční řemesla.
0: Dolní Životice z Opavska se staly vesnicí roku 2026 Moravskoslezského kraje. V jubilejním, a to 30. ročníku porotu oslnili spolkovým životem, prací s mládeží a podporou mezigeneračního soužití. Za vítězství získali 500 000 korun a postupují tak do celostátního finále. Druhé místo pak obsadila Dolní Lomná a třetí skončila Chotěbus.
1: Rádio Čas, sport.
0: A volejbalistky Olomouce nebudou hrát v příštím ročníku extraligy. Klub má údajně finanční problémy, kvůli kterým bude jen těžko získávat extraligovou licenci. Pětinásobné šampionky tak nahradily vítězky první ligy České Budějovice, které prohrály baráž s Olympem. V sobotu čekáme oblačno až zataženo, ojediněle polojasno, přes den také místy s občasným deštěm.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Já jsem ti říkal, že je slabší. Já se nesmím ani vnitřně, jo. A teď se stydím, protože vždycky totiž donutíš se ponítíš, že Lenko Filipová. Líšková, dobře, už si to pamatuju, Líšková. A ponížit, ne ponítit. Dívejte se a směje se pořád, no. Na druhou stranu budeme rádi, když se přidáte. Po víkendu, 6 až 9.
0: Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Posloucháte Rádio Čas, no a na chvíli se zaměříme na lásku, protože i ta se údajně dá matematicky vysvětlit a konkrétně vědci se teďkom zaměřili na to, kolik takových pravých lásek člověk potká během života. Respektive sledovali to, kolikrát jsme schopni jako lidé se opravdu vášnivě zamilovat. A údajně z těch průměrných statistik vychází, že taková ta skutečná romantická a vášnivá láska přichází dvakrát v životě. Přičemž spoustu těch respondentů třeba uvedlo, že takto intenzivní city zažili pouze jednou a dokonce jsou i tací, kteří se nezamilovali absolutně nikdy. Klidně mi napište na našem WhatsAppu Rádia Čas, jak je to u vás, zdali těch lásek bylo více nebo naopak méně a můžeme se pak společně na to mrknout.

0: Radio Čas tady s vámi i při pátečním odpoledni. No a pokud ještě nemáte plány na zítřejší den, tak mám pro vás skvělý tip, protože zítra bude probíhat takzvaný Den pro rodinu a bude to všechno na fotbalovém hřišti tělovýchovné jednoty Sokol Pustkovec. Je tam opravdu velice pestrý program a to už od 11. do 19. hodiny a srdečně jste zváni na tuhle úžasnou akci, kterou mimochodem bude moderovat náš kolega Honza Gavelčík, takže další motivace přijít. No a v neposlední řadě vás tam čekají taneční vystoupení, myslivci, divadélko, porubští trubači, soutěže a také smyslohraní s Didy a dětským světem. Takže je to ideální zábava jak pro děti, tak dospělé, takže určitě věřím, že vás to bude bavit.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
3: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bou Said, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
2: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
8: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
9: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
8: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
9: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
10: KP Revital Ostrava.
8: Vaše práce,
9: vaše stopa.
8: KP Revital CZ. Stavíme na důvěře.
11: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
12: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Prantl Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Štok Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou Kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje Hruska.cz.
13: Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Přihlaste své děti na letní tábor plný zábavy a dobrodružství. Více na skalkaostrava.cz/tábory.
14: Breda Point se otevírá 13. června. Nový prostor v přízemí ikonické Bredy v Opavě bude po celý den přístupný veřejnosti. Zastavte se na program, tematický desert, kávu nebo drink. Sobota 13. června. Více na bredaopava.cz.
15: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
16: www.podpovrchem.com.
15: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
17: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádia Čas.
1: Ladit Rádio Čas, no a před malou chvílí zazněl náš kouzelný jingle, který značí, že se má volat. No a ti, kteří to zvládli úplně nejrychleji, bojovali o to, kdo bude nejlepší a bude mít šanci soutěžit s naším skřítkem. No a já už mám tady na drátě toho, kdo se dovolal jako úplně první. Jak pak se jmenujete?
2: Ahoj.
1: Ahoj, ahoj, s kým se bavíme? Povídej.
2: Petr.
1: Super, tak zdravím Petře, odkud nám voláš?
2: Uherské Hradiště.
1: Dobře, tak pustíme se asi rovnou do toho, nebudem to napínat, protože nás všechny zajímá, zdali to dneska klapne a doufáme, že ano.
3: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
1: Jak to vidíme dál?
2: Jedeme dál.
1: Jedeme dál.
3: 200.
1: A klaplo to, co v tuto chvíli?
2: Tak ještě.
1: Jedem zase dál.
3: 300.
1: Výborně. A máme další možnost. Jdeme dál?
2: Jedeme dál.
3: 400.
1: I tentokrát to klaplo. Co v tuto chvíli, Petře?
2: Tak jedeme.
3: 500.
1: I tentokrát jsme tam a pokračujeme v tuto chvíli ještě?
2: A já bych to stopnul.
1: Stopneme to, jo?
2: Mhm.
1: Dobře. Tak tím pádem to znamená, že 500 je doma, takže gratuluju. Už víme, co s ní uděláme?
2: No, ještě nevím. Nějak vynaložím, nějakým.
1: Já myslím, že tím, že je víkend, tak se určitě něco najde. A podíváme se rovnou, co by byla nejvyšší částka, kam bychom se dneska mohli dostat.
3: 600.
1: Takže vlastně jenom o stovku. Já si myslím, že jste to odhadl naprosto skvěle, Petře.
2: No super.
1: Paráda. No tak gratulace a užijte si víkend. Zdravíme do Hradiště.
2: Díky.
1: No a přátelé, samozřejmě soutěžit budeme zase od pondělí znovu, přičemž nezapomeňte, že tam máme i ty bonusy, v rámci kterého se pak vyhrává 3000 korun, ale ten už nám dneska padl, takže to si necháme na příští týden.
0: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
4: Sobotu se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Většinou bude oblačno až zataženo, ojediněle polojasno, přes den také místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni. Na horách tak naměříme kolem 14 stupňů Celsia.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které miluje.

0: Jste s námi na vlnách Rádia Čas, no a právě nám dohrál Robbie Williams, který je známý nejenom tím, že je teda pořádný rebel, ale zároveň má spoustu zajímavých rekordů. Já jsem třeba vůbec nevěděla, že má přímo zápis v Guinnessově knize rekordů, protože během jediného dne v roce 2006 prodal více než 1,6 milionu vstupenek na své světové turné. A to už je opravdu úctyhodný výkon. Mimochodem, to jméno Robbie nebo přezdívku mu dal kdysi manažer v Take That a Robbie ho údajně absolutně nesnášel, ale nakonec už mu to tak nějak zůstalo a je pravda, že málo kdo si dokáže představit, že bychom ho nyní oslovovali jinak. A já jsem se rovnou dívala, zdali třeba někde poblíž není koncert a dívala jsem se trošku sporadicky, že asi spíše ne, ale pozor přátelé, pokud byste měli chuť se na Robbieho předpodívat, tak už 8. srpna bude vystupovat na letišti Vajnory v Bratislavě, což rozhodně není nějak extrémně daleko a navíc bude hlavní hvězda festivalu Love Stream 2026. A mimo to se objeví třeba v Německu, v Itálii, v Belgii, takže variant, jak si na něho zajít, je docela dost.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz

0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ladíte rádio Čas, no a my už tady máme 5:01, takže za malou chvíli si dáme zprávy ze světa i z domova a také čerstvé informace ze silnic. No a malá ochutnávka dnešní otázky, jaké povolání jste chtěli dělat jako malí. A máme tady třeba Jirku, který píše popelář, což mám pocit mimochodem, že jsme chtěli v jistou dobu ve škole úplně všichni. Na základce pokrývač a to mě drželo asi 2 roky, neli víc. Potom doporučili elektrikáře, fotku nebudu ani hledat, jako elektrikářské štěstí podobu má. Potom tady máme třeba Kaču, která píše veterinářka, advokátka, učitelka, psycholožka, no a ani jedno se mi nepovedlo. A v neposlední řadě tady máme například Markétu, která píše učitelka v základní škole, zpěvačka či na poště a v obchodu. No tak je to velice různorodé a vy nám napište, jak to bylo ve vašem případě.
1: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box.
2: Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1.
1: Bereš nebo hraješ dál, ale pozor, když to přeženeš, box se zavře. A ty odcházíš s nulou.
2: Rozhodni se správně.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete.
5: Radiočas.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.

0: velkých prodejnách e-obuv ví.
1: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
2: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz

0: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě na Bohumínské ulici. Srazilo se tady nákladní auto s osobním a ve Zlíně se můžete zdržet kvůli porouchanému vozidlu na Štefánikově ulici. Neprůjezdný je tady jeden jízdní pruh. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Česko začíná houbařská sezóna, Bohumín hraje šachy a Jeseníky mají novou turistickou útulnu. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Houbařská sezóna v Česku začíná nabírat na síle. Po deštivých dnech se v lesích objevují hřiby, křemenáče i kozáci. Podle odborníků se houby vyskytují na většině území Česka. Dobré úlovky hlásí například Olomoucký kraj. Naopak ve Zlínském regionu houbaři bojují se suchem. Nejlepší vyhlídky mají zatím příhraniční horské oblasti, například Beskydy nebo Jeseníky.
1: Morava aktuálně.
0: V Bohumíně se zrodil fenomén, který je na české poměry výjimečný. Šachy tady pravidelně hraje téměř 300 dětí, což také město řadí mezi republikovou špičku. A jak nám řekla mluvčí radnice Jana Končítková, výjimkou nejsou ani děti z mateřinek.
2: Úspěch při náboru dětí je u nás v Bohumíně jednoduchý. Místo čekání, až děti objeví královskou hru sami nebo s pomocí rodičů, přichází ona aktivně za nimi do škol, do družin i mateřinek. Dnes už se s figurkami pravidelně potkávají i předškoláci, těm nejmenším aktivním hráčům ještě nebylo 6 let. Výuku zajišťují certifikovaní trenéři přímo ve školách a školkách.
0: Na Jelení studánce v Jeseníkách začala sloužit turistům nově opravená kamenná útulna i s pramenem vody. Na rozdíl od běžných otevřených přístřešků je plně uzavřená, chrání před větrem a má novou střechu. Slouží výhradně k nouzovému přespání na jednu noc a platí v ní zákaz ohně a povinnost odnést odpadky.
1: Rádio Čas, sport.
0: A tenistka Barbora Krejčíková postoupila na travnatém turnaji v Hertechenbosso do semifinále. Rumunku Elenu Gabrielu Ruseovou porazila jasně 6-1, 6-2. V boji o postup do finále se utká s Polkou Magdou Linetovou a nebo Zeynep Senmezovou z Turecka. Sobotní počasí nám nabídne oblačno až zataženo, ojediněle polojasno, místy také s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: No. Já jsem ti říkal, že je slabší. Jo? Já se nesmím ani vnitřně. Jo? A teď se stydím, protože vždycky totiž donutíš se ponítíš, Lenko Filipová. Líšková, dobře, už si to pamatuju, Líšková. A ponížit, ne ponítit. Dívejte se a směje se pořád, no. Na druhou stranu budeme rádi, když se přidáte. Po víkendu, 6 až 9. Rádio

0: Posloucháte Radio Čas, no a mám tady jeden tip pro všechny ty z vás, kteří rádi sledujete podcasty s nějakými odborníky, ne čistě jenom nějaké plácání kamarádu, ale opravdu, když to má hlavu a patu. A pokud to máte stejně, tak bych určitě doporučila podívat se na velice zajímavý podcast, který pravidelně běží na TV Relax a má ho pod svou taktovkou pan doktor Evžen Machytka, který se specializuje na léčbu obezity. V rozhovorech se věnuje nejnovějším metodám léčby a radí, jak můžeme efektivně a zdravě zhubnout, přičemž zároveň tam má různé další odborníky, kteří představují nejnovější vědecké poznatky o lidském organismu a hlavně nové možnosti léčby, takové, které jsou udržitelné. Já si myslím, že tohle přece jenom v Česku potřebujeme jako sůl a sama, i když jsem třeba tenhle problém vyloženě nikdy neřešila, mě vždycky neskutečně bavilo sledovat, jak v tomhle ohledu lidské tělo funguje, tak pokud to máte stejně, určitě si nalaďte TV Relax každou středu v 16 hodin a 55 minut.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: se bavit.
1: Posloucháte Rádio Čas, no a my se společně pojďme podívat, kam si můžete vyrazit za zábavou, protože tady máme opět nějaké skvělé tipy a začala bych Kontakt Festem, v rámci kterého si užijete dvoudenní rodinný festival s hvězdným line-upem, moderní cymbálovkou, gastrozážitky a také rozsáhlým dětským programem. Bude to probíhat již tento víkend, tedy 13. a 14. v amfiteátru Frenštát pod Radhoštěm v Trojanovicích, no a je tam opravdu velké množství skvělých vystupujících. Zítra to bude Jirka Korn, Vypsaná fixa, Olga Lounová, Adam Mišík, Sofian Matchmates a v neposlední řadě také Eva Burešová. V neděli to bude pro změnu Čechomor, Jiří Zmožek, Kači, Poštár a speciální gastroprogram, takže nudit se rozhodně nebudete. Další pozvánka míří na Opavský slunovrat, v rámci kterého si užijete kulturní festival odehrávající se každoročně na konci června v historickém centru Opavy. No a taky vás samozřejmě čeká rozsáhlý program, který bude plný skvělé zábavy a hlavně kultury. No a v neposlední řadě zítra také probíhá Den obce v Sedlišti, kde vás čeká například Peťa Kotwald, Queen Revival, Sebastian, no a já se ujmu moderátorské verze, takže pokud budete chtít, určitě doražte.
0: Dobré ráno, Moravo.
2: Ranní espresso s Investonou.
3: Našimi hosty byli Petr Jurča, Key Account Manager, a Vojtěch Olbrecht, specialista ekonom ze společnosti Investona. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Ranní espresso s Investonou.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno.
9: S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
10: Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí park Boženy Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Cristovao nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviná.cz.
11: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
12: To se ještě domluvíme.
10: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
13: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
10: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
13: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
14: Breda Point se otevírá 13. června. Nový prostor v přízemí ikonické Bredy v Opavě bude po celý den přístupný veřejnosti. Zastavte se na program, tematický desert, kávu nebo drink. Sobota 13. června. Více na bredaopava.cz.
15: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Radio Čas. Hity.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a podíváme se na chviličku do světa s dětmi. Nechci říkat světa dětí, ale do světa s dětmi, protože my všichni, co je máme, tak víme, že je to mnoho radosti a lásky a také velké množství starostí a takových jako bizárních situací. Nicméně to, co se stalo jistému pánovi, tatínkovi, tak tam jsem teda zatím ve svých jako mateřských zkušenostech ještě naštěstí nedošla, kdy on nechal na chviličku bez dozoru svoji tříletou dívku a potřeboval si odskočit na WC, tak ji tam jako nechal. A tříletá dívenka během téhle se malinkaté chviličky, ty děti jsou neskutečně šikovné, co zvládnou za velmi malé množství času, tak ona tam objevila, že tam je takový jako balíček někde pod stolem, kde jsou bankovky, 100 dolarovky. A řekla si, že by taťkovi prostě chtěla udělat radost. No a co jiného by tak mohlo potěšit taťku, než když mu vyrobí vlastnoručně konfety, které na něj potom hodí a bude to prostě sranda a zábava a už si asi dokážete domyslet, jak přesně ten příběh pokračoval. Takže v konečné fázi rozstříhala na konfety dohromady v přepočtu 37 800 korun. No to musel být táta nadšen, považte.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V sobotu se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Většinou bude oblačno až zataženo, ojediněle polojasno, přes den také místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni. Na horách pak naměříme kolem 14 stupňů Celsia.

0: písnička Shut Up and Dance by v mínavlnách Rádia Časy a mám pocit, že tahle vždycky dokáže dodat neskutečně moc energie i do toho nejvíce unaveného dne. My se pojďme ale podívat ještě na velmi zajímavou akci, která bude probíhat zítra a určitě to stojí za zmínění, protože se jedná o slavnostní otevření Breda Pointu, v rámci kterého vás čeká rozsáhlý program od 8.30 až do 22. hodiny. Těšit se můžete, že po celý den hrají kolektiv Tropér DJs. Káva tam bude od Fox Coffee, různé slané i sladké dobroty. No a třeba od 11 do 14 hodin bude přímo z místa probíhat živé vysílání s naší moderátorkou Evou Rigler, která tam bude zpovídat různé zajímavé hosty. Podíváme se například na přednášku historika Václava Hájka Skrytá tajemství Bredy, no a nebude chybět i Chill Out Zóna a v rámci 18.30 až 22. hodiny, tak tam bude probíhat taková pohodová diskotéka, drinky, posezení, no zkrátka a dobře vynikající atmosféra, u které určitě nechcete chybět.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Naším pátečním hostem byl Patrik Habo ze zážitkového areálu u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptově. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete.
5: Alza dny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30% a nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jeho české máslo 250 gramů a Tesco Meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Radisox. Ponožky, které

0: se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
1: Hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Rádio Čas.

Posloucháte Rádio Čas. No a pomalu, ale jistě už se chýlíme do finále, takže já se s vámi musím pomalu, ale jistě rozloučit. Mějte se nádherně, pořádně si užijte víkend. Pojďme si říct na rovinu, že je to nabité skvělými akcemi, tak si vyberte tu, která nejvíce oslovila právě vás, nebo jenom odpočívejte doma, tak jak to cítíte. No a já se na vás budu těšit zase při pondělku po 3. hodině. Mějte se nádherně a jako vždy připomínám, držte si úsměv na tváři. Tak čau. Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Radio Časte zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná Fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
1: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
2: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12ka půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
6: Samozřejmě, že si můžete koupit dodávku nebo rovnou autobus. S námi ale rodinku odvezete na výlet v pohodě s tím, co máte. Hacker Brno. Střešní boxy, nosiče kol a lyží. Hacker Brno. Partner pro vaši dovolenou. Naše prodejny najdete v

0: Řidiči aktuálně pozor v Brně na Svatoplukově ulici. Havarovala tady 3 osobní auta. Komplikace v dopravě jsou také na dálnici D1 na 198. kilometru na obchvatu Brna na trase Praha-Ostrava. Neprůjezdný je tady kvůli porouchanému vozidlu jeden jízdní pruh. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Česko ztrácí obyvatele. V karvinských ulicích bude více strážníků a na Zlínsku vzniknou další cyklostezky. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Česko ubývá obyvatel. V prvních 3 měsících letošního roku klesl počet lidí o necelých 20 tisíc na 10 milionů a 900 tisíc. Podle statistiků za to může stěhování i rekordně nízká porodnost, která klesá už 5. rokem. Od ledna do března zemřelo 2x více lidí, než kolik se narodilo dětí. Úbytek obyvatel navíc ovlivnil i odchod cizinců, kterým v zemi skončila platnost dočasné ochrany.
1: Morava aktuálně.
0: Obyvatelé Karviné budou v ulicích potkávat více strážníků. Městská policie zavádí několik nových opatření, která jsou zaměřená na bezpečnost a prevenci. Více uvedl primátor města Jan Wolf.
2: V současné době jsme se dohodli s novým ředitelem městské policie na drobné organizační úpravě městské policie. Vzniknou nové 3členné hlídky, které budou v terénu. Ten cíl je jednoznačný, a to posílit tu terénní práci městských policistů tak, aby ten pocit bezpečí našich občanů byl zase větší.
0: Zlínský kraj investuje přes 20 milionů korun do 10 cyklistických projektů. Nové stezky a lávky vyrostou například na Vizovicku mezi Zádveřicemi a Rakovou, na Vsetínsku a v údolí Rožnovské Bečvy. Stavět se bude také na Horní Bečvě a na trase mezi Svatým Štěpánem a Sidonií. Finance podpoří i přípravu tras kolem Slavičína nebo Valašského Meziříčí.
1: Rádio Čas, sport.
0: A nový ročník hokejové ligy mistrů zahájí doma 3. září Pardubice a Plzeň. Dynamo přivítá polský tým KKS Tychy. Plzeň se pak utká se švédským celkem Regle. 3. český zástupce Liberec pak odehraje svůj úvodní zápas na ledě finské Tampere Tampere. Dnes to oznámil oficiální hokejový web. V sobotu bude většinou oblačno až zataženo o

0: 18 hodin. Krásný podvečer.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: No. Já jsem ti říkal, že je slabší. Já se nesměl ani vnitřně, jo? A teď se stydím. No, vždycky totiž donutíš se ponítíš, že Lenko Filipová. Lišková, dobře, už si to pamatuju, Lišková. A ponížit, ne ponítit. Dívejte se a směje se pořád, no. Na druhou stranu budeme rádi, když se přidáte. Po víkendu, 6 až 9.
1: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

때 Ty, které milujete. Rádio Čas.

0: slunce jede naplno, playlist taky a my pro tebe chystáme něco opravdu velkého. Megaléto Rádia Čas už brzy rozjede léto plné hudby, emocí a hitů, které milujete. Máš se na co těšit, protože tohle léto bude stát za to. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
5: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
7: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory? Toho všeho můžete být součástí.
6: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
7: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
6: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
8: KP Revital Ostrava.
7: Vaše práce,
6: vaše stopa.
7: KP Revital CZ. Stavíme na důvěře.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
10: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Prantl Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Štok Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou Kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje Hruska.cz.
11: Kapitáni, kreativci, vodáci, v rozmarné slavnosti řeky Ostravice jsou zpět. Postav loď, získej 2000 na stavbu a hraj o 10 000. Registrace prodloužena do 10. června. Tvoje loď, tvoje show. Rozmarné slavnosti CZ. Akce proběhne v sobotu 13. června u mostu Miloše Sýkory.
12: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
4: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní i

0: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů, a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
4: Volejte bezplatně 800 800 872.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
6: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
7: Já jsem ti říkal, že je slabší. Já se nesmíl ani vnitřně, jo. A teď se stydím. No, vždycky totiž donutíš se ponítíš, Lenko Filipová. Líšková. Dobře, už si to pamatuju, Líšková. A ponížit, ne ponítit. Dívejte se a směje se pořád, no. Na druhou stranu budeme rádi, když se přidáte. Po víkendu 6 až 9.
6: Rádio Čas.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať jsi kdekoliv, s námi stále online.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
2: Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí park Boženy Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Kristoval nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviná.cz.
3: Hledáte pokojné místo na oddych ještě před hlavnou sezónou? Thermal Park Dunajská Streda ponúka ubytovanie priamo v areáli aj obľúbený kemping pre karavany a stanovanie. Maj a jún prinášajú krásne počasie, pohodu, viac priestoru a relax pre celú rodinu. Thermal Park SK, váš štart do letnej sezóny.
4: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
5: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
4: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
5: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
4: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
6: KP Revital Ostrava.
5: Vaše práce,
4: vaše stopa.
5: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.
7: Kapitáni, kreativci, vodáci, rozmarné slavnosti řeky Ostravice jsou zpět. Postav loď, získej 2000 na stavbu a hraj o 10 000. Registrace prodloužena do 10. června. Tvoje loď, tvoje show. Rozmarné slavnosti CZ. Akce proběhne v sobotu 13. června u mostu Miloše Sýkora.

0: Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: otevírám výherní box.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
0: Odpočítávám. 3, 2, 1.
1: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
0: Tak co? Jdeš do toho?
1: Skřítkův poklad. Jedině na Rádiu Čas.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete.
4: Rádio Čas.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
7: No. Já jsem ti říkal, že je slabší. Jo? Já se nesmíl ani vnitřně. Jo? A teď se stydím. No, vždycky totiž donutíš se ponítíš, že Lenko Filipová. Teda... Líšková. Dobře, už si to pamatuju, Líšková. A ponížit, ne ponítit. Dívejte se a směje se pořád. No, na druhou stranu budeme rádi, když se přidáte. Po víkendu 6 až 9.
1: Rádio.

Tak. Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Prantl Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Štok Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou Kofolu Original 0 Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje hruska.cz.
1: Hľadáte pokojné miesto na oddych ešte pred hlavnou sezónou? Thermal Park Dunajská Streda ponúka ubytovanie priamo v areáli aj obľúbený kemping pre karavany a stanovanie. Maj a jún prinášajú krásne počasie, pohodu, viac priestoru a relax pre celú rodinu. Thermal Park SK. Váš štart do letnej sezóny.
2: Dance Party Rádia Čas.
3: Dance Party Rádia Čas.

Nejší a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemy. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemy. Jedině na Rádiu Čas.

0: Klubem Alenkou.
1: Já jsem ti říkal, že je slabší. Já se nesmím ani vnitřně, jo. A teď se stydím, protože vždycky totiž donutíš se ponítíš, Lenko Filipová. Teda... Líšková, dobře, už si to pamatuju, Líšková. A ponížit, ne ponítit. Dívejte se a směje se pořád, no. Na druhou stranu budeme rádi, když se přidáte. Po víkendu, 6 až 9. Radio

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Dance Party Rádia Čas. Dance Party.

0: Vadimem Alenkou.
1: No. Já jsem ti říkal, že je slabší. Já se nesmím ani vnitřně, jo. A teď se stydím, protože vždycky totiž donutíš se ponítí, že Tlenko Filipová. Teda... Líšková, dobře, už si to pamatuju, Líšková. A ponížit, ne ponítit. Dívejte se a směje se pořád, no. Na druhou stranu budeme rádi, když se přidáte. Po víkendu, 6 až 9. Radio Čas.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.

0: Tímem Alenkou.
1: Já jsem ti říkal, že je slabší. Já se nesmím ani vnitřně, jo. A teď se stydím, no jo, vždycky totiž donutíš se ponítíš, že Tlenko Filipová. Líšková, dobře, už si to pamatuju, Líšková. A ponížit, ne ponítit. Dívejte se a směje se pořád, no. Na druhou stranu budeme rádi, když se přidáte. Po víkendu, 6 až 9. Rádio

stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Dance Party Rádia Čas. Dance Party. Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: si.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
2: Obědovka Rádia Čas.
1: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
2: Když posloucháš, máš vyhráno.
1: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena, ať mi zašlehají plameny v zátyku.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete.